Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

free. Klasický rock. Rock. Radio B.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prý prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu.
1: Zákruta
2: běžela od jedný běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to,
1: celou...
2: to ti řeknu, jo, to je Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej. Ty už si během prvních pěti minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který jsi se fakt sloužil úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako, jo. Jo. A psát. Já nejradši píšu mezi druhou a čtvrtou noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, a to potom znamená, když jsem zhůru do čtyř do pěti, jako, no tak nemůžu stávat v osm.
1: No dobře, a do kolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už no, někdy v půl devátý jsi no, tady
2: dneska
1: byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v půl třetí do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, tři a půl hodiny.
1: A proč jsi jezdil na půl třetí ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty bude 6 hodin a nový týden. Začínáme s nedobrou zprávou z dopravy z Liberecka. 13 mezi Libercem a Jabloním v Podještědí je u Bílého kostela zastavená. Na mostě přes Lužickou Nisu zasahují záchranáři u nehody a provoz tam museli obou směrně zastavit. Jestli z Prahy nebo z Hradce jdete na Olomouc, tak počítejte s tím, že jsou nové problémy na D35 na úrovni Ostrova, tedy mezi 157. kilometrem a 158. dálnici uzavřeli a budete tam muset na objížďku. Tak Víťáci, dobré ráno, před námi pondělí 13. červenec 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio B. Počasí.
2: Zatím to vypadá, že dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: Vrátíme se ještě k víkendu. Obrovským potleskem, pískotem a voláním oslavili lidé v Přerově při hromadném sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek ve Wimbledonu výhru 21-leté přerovské tenistky Lindy Noskové. Její hru s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovalo u velkoplošné obrazovky u řeky Bečvy několik set lidí. Tady je manažerka klubu Daniela Huďková.
4: Já jí to tak přeju, protože to je dva roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. Necelých 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
2: Do Česka opět přišlo období slunečného a teplého počasí. Denní teploty místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v tomto týdnu. Pravděpodobnost přeháněk bude malá. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Bude se tak proto dál prohlubovat sucho a bude se rozšiřovat výstraha před nebezpečím požárů. Pražské letiště rozdává peníze. Blíže Honza Navrátil.
5: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
2: O bezobslužných obchodech teď Luboš Dvořák.
6: Bezobslužné obchody dnes překvapivě najdeme spíše na venkově než ve městech. Farmáři stále častěji nabízejí prodej svých produktů prostřednictvím automatů. Zákazník může přijít prakticky v kteroukoliv dobu, vybrat si zboží, zaplatit a to vše podstatně bez čekání. Podobně samoobslužná prodejna funguje už v Závišicích. Luboš Dvořák, Novojičínsko.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Classic rock.

Radio Beat Queen a první skladba z jejich první desky s informací, bez které bych vás nemohla vypustit do nového dne, je 13. července 2026 a dneska je to 53 roků, co debutové album Queen vyšlo. Jako novicové neměli Freddy, Brian John a Roger Pejez na zbyt a tak nahrávali, když jiní spali. Ve studiu bývali vždy od 2 do 6 ráno. Tak, 6 už bylo, před 7 minutami, tak stávejme. Upřímně, mě to jde teda dneska dost stuha. Tak snad

Across the Universe po vesmírném výletě z Beatles zakotvíme v Londýně. Britská metropole byla jedním z míst, které před 41 lety hostilo největší charitativní koncert všech dob. Live Aid. Akce, kterou pořádal Bob Geldof, si dala za úkol sehnat prostředky na pomoc hladem postižené Etiopii. Časem se tedy ukázalo, že ne všechny z těch 10 milionů dolarů šly právě tam, ale já jsem chtěla říct, že jako předposlední v Londýně na stadionu Wembley zaspíval Paul McCartney, když jsme tady měli Beatles, a vystřihl za asistence Davida Bowieho nebo Peta Townsenda právě beatlesáckou klasiku Let It Be. No a z důvodu pořádání koncertu Live Aid se různě po světě a můžeme i u nás slavit 13. červenec jako mezinárodní den roku a rock'n'rollu.

Nikoli Roxana, ale Markéta má dneska svátek a taky Margareta a bude krásně. Pondělí s datem 13. července 2026 je v plánu pod slunečnou oblohou odpolední hodnoty 27 až 31 na severovýchodě republiky, tam bude kolem 25, na horách v 1000 metrech výškových pak do 22 stupňů. Možná, že se vám v pondělí hodí informace ohledně počasí během celého týdne, tak nejteplej by mělo být v pátek a v sobotu, kdyby místy teploměr mohl ukázat až 34 stupňů, s tím, že v sobotu večer by pak mělo přijít z toho vedra na větší bouřkovou oblačnost, taky s deštěm a s tím, že nedělní teploty o kousíček spadnou, ale stále počítejme s tím, že ty odpolední hodnoty budou atakovat hranici tropických 30 stupňů. Nevím, jestli jste byli spokojeni s počasím o uplynulém víkendu, myslím si tak jako trošku skromně, že jsme mohli být hodně spokojení s tenisem, no a s programem Beatu byl Jarda Pekař spokojen maximálně, píše, že děkuje za víkend z Halloween, prý máme udělat ještě jeden, celý víkend se nehnul od rádia. No a to ještě ve čtvrtek, tyhle ty německé hochy, tady máme ve Vizovicích, tyhle ty.

Halloween nabídku nejenom o víkendu, ale i v pondělí s vyhlídkou na festival Masters of Rock, kde budou hrát hned v úvodní den, tedy ve čtvrtek. Nabídku jsme poslouchali skladbu Gorgar o chlápkovi, co je závislý na hraní na paintballovém automatu. Každý máme svou slabostku.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za necelou minutu bude 6:30, dáme si býťáci společně kávu, ale nejprve budu varovat ty, co jsou teď na D7 a jedou na Chomutov na Žatecku za exitem Býtoze Ves na 61. kilometru D7 v pravém pruhu nabouraný nákladák. Začalo nové omezení na pražské magistrále, začala oprava Hlávkovu mostu ve směru z centra do Holešovic, je jenom jeden pruh, opačně dva. A vůbec po Hlávkově mostě nejezdí tramvaje, což je třeba super příští týden pro návštěvníky mezinárodního tenisového turnaje na Štvanici. No tak se projdeme z Vltavské. Jinak taky opravují na hlavním vlakovém nádraží strop odvabovací haly, což znamená nejenom omezení u hlaváku na Vilznově, ale taky zavření parkoviště nad odbavovací halou u hlavního nádraží anebo přesun zastávek expresní linky na letiště a dálkových autobusů do Opletalovy ulice. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Krásné nálezy.
2: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 767. vydáním krásných nálezů, které je pod hlavičkou Letní roková všelchuť druhou částí letošního prázdninového seriálu, kde zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 7. a po 7. za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda. Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala posledních ze 42 tanků Leopard. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je novější verze. Zásilkovna měla ve výškové budově v areálu v centru Zlína, kterou ve čtvrtek zničil rozsáhlý požár, kolem 9000 zásilek. Zůstaly v budově. Firma připravuje zákazníkům náhradu škody. V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii ani rozvědkám to nikdo neoznámil. Ministr pro sport Boris Šťastný po zveřejnění článku uvedl, že to byl jeho záznamník, který před pár měsíci ztratil. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.
0: Radio B. Classic Rock.

Dámská jízda na rádiu Beat, Suzy Quattro a Kachna vám přeji dobré ráno. Dneska večer v pořadu Krásné nálezy, které vysíláme od 19. hodiny, bude Jaroslav Císař vzpomínat i na Bonnie Tyler, která minulý týden zemřela, nebo vám představí polskou zpěvačku, která vyniká na scéně rockové opery. A ještě vám taky prozradím, že zítra v Naději Beatu se od 19. hodiny budete moci seznámit s fešnou Nicole Hoffmanovou. Ráznou to zpěvačku pražských modern metalových Stelvris. Takže zítra si taky nenechejte ujít Naději Beatu. No a potom přijde Blanka Šrumová. Společně se svým mužem Honzou Saharou Hedlem budou nejenom o něžných nocích rozprávět v rokové zpovědnici u Dana Kohouta. Takže tolik k zítřejšímu programu Beatu. V pondělí pokračujeme s kapelou Supertramp.

Dobré pondělní ráno s kapelou Supertramp. Je 13. července, pokračovat budeme s TN6D, protože 66. má dneska méně známá polovina tohoto komediálně rockového dua Kylie Gass. Mimochodem taky velmi zdatný flétnista, ale především si ho teď necháme chviličku nabít uřádit s kytarou.

Čelákovice jsou letos ve zprávách nějak častěji, než by chtěli. Nedávno tam honili ozbrojeného učitele a teď tam zase hoří sklad na Staňkovského ulici. Ale na druhé straně po Mochovské už se nově smí jezdit krása. Tedy, co se týče uzavírek, tak někde uzavírky končí, jinde začínají. Za chviličku, za nějakých 13 minut 7, v Hradci Králové začíná oprava téměř kilometrového úseku Gočárova okruhu od křížení s ulicí Víta Nejedlého přes Orlický most po křížení s ulicí Náhon. Po dobu prací bude zachován obousměrný provoz, ale bude tam vždycky v každém směru jenom jeden pruh. No a v 8 zase v Rokycanech začíná zvelebování frekventované Šťáhlavské ulice. Ta bude průjezdná pouze ve směru na Šťáhlavy, opačně do centra Rokycan budete muset po objížďce.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Dopravní servis 7:03 začneme vzkazem z býťácké aplikace od Mildy Skladna.
2: Dobré ráno, je dálnice D7 před letištěm, před exitem 2 začíná kolona a v současné době ve směru na Barrandov uzavřený Lochkovický tunel z důvodu velké dopravy. Regulují vjezdy do tunelu, tak se obrťte trpělivostí, šťastnou cestou.
1: Děkujeme. Jestli tedy cílíte do metropole od Slaného, tak počítejte s tím, že fronta před omezením u letiště je od Středokluk od 5. kilometru. A jedete-li do Prahy po plzeňské dálnici, tak bacha za Berounem. Dvě auta se srazila na 13. kilometru kolony od 16. tedy brzdí se kousíček za mostem přes Berounku. No a v Praze je nová rána na Vypichu na Bělohorské směrem z centra. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na rádiu Beat.
2: České volejbalistky se po neuvěřitelně dramatickém boji rozloučily s letošním ročníkem Ligy národů výhrou 3-2 nad Francií. Ve své druhé sezóně mezi elitou skončí děvčata desáté. V některých obchodech jsme si mohli koupit konzervované vepřové párky z Nizozemska, ve kterých byla nedeklarovaná sojová bílkovina. Výrobek zároveň obsahoval kuřecí maso, přestože to na obalu nebylo uvedeno. Párky mohou podle veterinářů představovat riziko pro lidi alergické na soju. Výrobek byl zároveň vyhodnocen jako falšovaný. Párky jste mohli pořídit v obchodech Tesco, Albert, Alimpex, Globus, Jednota Vsetín a mnoho dalších prodejnách. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
4: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se i hned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava s vzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
2: O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
5: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio Beat. Klasik rock.

V Londýně se dařilo nejenom českým tenistkám, ale i zpěvákovi Iron Maiden. Bruce Dickinson si za The Speakers Awards odnesl vítězství v kategorii nejlepší řečník. Pořadatelé při oznámení nominace vyzdvihli jeho energii, charisma a schopnost zaujmout publikum příběhy čerpající z hudby, podnikání, letectví i z jeho bohatého osobního života. A zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson, jak víme, se řadu let věnuje i motivačním přednáškám. Ostatně byl i u nás. Teď na beatu David Bowie. Dobré ráno, pondělní s datem 13. července 2026. Je 10 minut po 7.

0: Česká hala Vodová hostí světový šampionát basketbalistek do 17 let. Domácí Lvice zatím prohrávají, ale těsně po porážce od Slovinek a včera od Kolumbiek je zítra na závěr skupiny čeká favorizovaná parta Japonek, které zatím válcují soupeřky rozdílem třídy. Na evropském šampionátu divize A do 20 let v Lublani mají zatím naši na kontě prohru s domácími Slovinci a včera výhru proti Rumunům. Základní skupinu uzavřou naši chlapi dneska od 13 hodin proti Izraelcům. Češky v této věkové kategorii opaku do 20 let hrály v divizi B v Bulharsku a skončili na 7. místě po včerejším parádním obratu proti Irkám. Další sportovní informace má Tomáš. Rádio B. Ne, zprávy budou až za 12 minut o 7:30, ale teď tedy znělka pro sport.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Začneme golfem, protože česká golfová jednička Sára Kousková si na Majoru Evian Championship ve Francii pohoršila a před závěrečným čtvrtým kolem se dělí o 47. místo. V pátek prošla poprvé na Majorech katem z 23. pozice a v sobotu zahrála ránu nad par. Celkově má vítězka dvou evropských turnajů skóre -2. Česká dráhová cyklistka Emilie Jarošová je juniorskou mistryní Evropy ve sprintu. Na kontinentálním šampionátu juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi porazila ve finále 2-1 mistryni světa Veroniku Solozobovovou z Ruska. A ještě motorsport. Ve Formuli 1 už svou budoucnost nevidí. Rezervní pilot McLarenu Pato O'Ward požádal vedení vítěze posledních dvou pohárů konstruktérů o uvolnění z role rezervního jezdce Formule 1. Se značkou ale zůstává a chce se naplno soustředit na svou kariéru v šampionátu IndyCar. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: A už jste někdy byli v Chotyni? Tak třeba je dneska ten den, ale bohužel z důvodu, který nepotěší. Silnice 13 mezi Libercem a Jabloným v Podještědí je obousměrně zastavená u Bílého kostela. Na mostě přes Lužickou Nisu a železnici se ráno stala vážná nehoda. Provoz je zastaven obousměrně. Od Liberce je kolona od Chrastavy, opačně od Jitravy. No a jak minutu před 7:30 vypadají příjezdy do Prahy? Na Slánské sedmičce je zpomalení před letištěm od 5. kilometru, ztratíte tam čtvrt hodinu. Na plzeňské dálnici se brzdí u Rudné a kvůli opravám k Belské je špunt na konci Mladoboleslavské dálnice. Štěrboholská radiála tam má klasickou kolonu od hradecké D11. A v Hradci Králové začala oprava Gočárova okruhu od křížení s ulicí Víta Nejedlého přes Orlický most po křížení s ulicí Náhon. Pro každý směr je tam jenom jeden pruh. A jeden pruh je teď taky v Českých Budějovicích na 20. Před křížením se Strakonickou ulicí se řeší směrem ze severu na jih bouračka dvou osobáků. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. Dvě sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: Před časem řekl
5: I'll be back.
4: Teď říká
5: ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vaši průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
4: Je to tak. American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
5: Čago bello.
4: Ve čtvrtek od 19 hodin. Na Radio Beat.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Zatím to vypadá, že dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Máme tu jeden fotbalový přestup. Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dante Gilbert. 21-letý reprezentant Trinitadu a Topaga přestoupil do Baníku z pražské Dukly. Kontrakt podepsal na 3 roky. Pozorování slunce přes den, noční pohled dalekohledem na Reje Perseid nebo sledování částečného zatmění slunce nabídne během léta hvězdárna na vrchu Hněvín v Mostě. Kromě víkendů je pro veřejnost otevřená nově také ve vybrané všední dny. Objednat návštěvu je možné telefonicky. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle Ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. To byly zprávy v 5:30 a Tomáš Adamec, tady je klasický rock.

Metalisti včera při Hard and Heavy spojili síly a nakonec Metallica těsně Juriáše přetlačila v souboji půlnočních alb vydaných v roce 2023. Tedy zítra před půlnocí si dáme 72 sezon a ve čtvrtek to budou Uriah Heep a jejich Chaos a barvy. Od půlnoci je na našem webu, tedy na stránce radiobeat.cz v nabídce další šestice. Zase vybíráme dvě desky pro příští týden. Opět jsou to alba 3 roky stará, ale tentokrát domácí. Když to vezmu abecedně, tak tu máme Harley, Hromosvod, Katapult, Krucipisk, Pumpu a taky kapelu Škvor. Ale teď si dáme dalšího zahraničního, jednoho z dnešních oslavenců, 84. narozeniny má stále aktivní muzikant. Průkopník folk rocku, známý ze skupiny, především ze skupiny Birds, kytarista a zpěvák Roger McGuinn. A s ním se teď vypravíme 8 mil vysoko a zavzpomínáme, jak přenesl zvuk sitáru na svou 12-strunnou elektrickou kytaru.

Roger McGuinn, zpěvák a kytarista vedoucí skupiny Birds, má dneska 84. narozeniny. V té písničce jsme slyšeli o deštivém šedivém městě, tak u nás dneska pršet nebude, nás čeká slunné pondělí. Už teď je místy 22 stupňů a odpoledne bude až 31. Pravda, na severovýchodě republiky tam bude trošku svěžeji, jenom kolem 25 a bude se oteplovat. Největší výpek týdne by měl přijít s pátkem a sobotou, kdy může být až 34 stupňů. No tak víte co, tak si o víkendu zalezeme někam do Stína a budeme listovat v rockovém zvěrokruhu. Teď pokračujeme s kapelou Amerika. Dobré ráno.

Tak nakonec tři tituly z letošního Wimbledonu skončily v rukách Češek. V sobotu kromě Lindy Noskové slavili taky Kateřina Zajíčková s Janou Kovačkovou, které ovládly čtyřhru juniorek. A včera v turnaji Legend v dámské čtyřhře Lucie Šafářová s Magdalénou Rybárikovou porazili další československý pár Barbora Strýcová, Dominika Cibulková. Tak. A je po Wimbledonu. Poslední z turnajů velké čtyřky US Open se hraje počátkem srpna. Už ale teď v sobotu začíná kvalifikace na mezinárodní dámský turnaj WTA 250, nikoli však na Spartě, ve Stromovce, ale letos na Štvanici. Nasazenou jedničkou bude obhájkyně titulu domácí Marie Bousková, dvojkou Belgičanka Mertensová, trojkou Barbora Krejčíková, čtyřkou někdejší třetí hráčka světa Řekyně Sakariová. No a když loni v Praze Maruška vyhrála, tak jí ve finále vzdorovala Linda Nosková, ano, nová královna Wimbledonu. Ta si teď, stejně jako Karolína Muchová, dává 3 týdny pauzu a jsou přihlášeny až počátkem srpna do Toronta. Jo, a jinak je to tak, přesně jak jsem říkala v pátek. V dnes vydaném světovém žebříčku je Muchová 6., Nosková 7., Bousková 21., což je její kariérní maximum. Do 50. jsou ještě Krejčíková, Syňaková, Bejlek, Bartuňková a Valentová, tedy 8 Češek. No a v deblovém žebříčku, tak tomu stále vévodí Kateřina Syňaková. Už je nejlepší na světě do dámské čtyřhry 191 týdnů. V historických tabulkách už se dotahuje na druhou Lizu Huber, Američanku jihoafrického původu. Ta královala deblu 199 týdnů. No a v nejlepší v této statistice je Martina Navrátilová s 237 týdny. Tak to ještě má Káča co dotahovat.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Nejenom avignonské slečny z Prahy, ale i šoféry v metropoli by mohlo zajímat, že na velkém pražském okruhu máme novou bouračku. Směrem od letiště na D1 na 22. kilometru v připojení od Chrášťan se srazilo nákladní a osobní auto. Kolona začíná kousíček za připojením Karlovarské dálnice, ano, D6. Pokud jedete po D7 Slánské dálnice, tak u letiště je omezení s tím, že se zaseknete u Středokluk na 5. kilometru. Jestli jedete po D1 a budete pokračovat dále po magistrále, tak počítejte, že za Nuselským mostem začíná kolona. Začaly opravy u hlavního nádraží, že jo, takže na Wilsonově zásek, a pak počítejte, že je omezení na Hlávkově mostě od víkendu, jo, a třeba na Štvanici, jestli se tam chystáte příští týden na tenis, jak jsem před chviličku o tom mluvila, tak budete muset z Vltavské, jo, protože tam nezastavují, vůbec tam nejezdí tramvaje. Tak, máme čerstvou nehodu na začátku Barandovského mostu, to znamená taky kolonu na jižní spojce směrem k Vltavě začínající u Krče. No a pojďme se taky podívat na bouračku do Českých Budějovic na 20. od Vodňan. Před křížením se Strakonickou se srazila dvě auta, kolona je od nákupáku Géčko. A v Plzni taky pozor mezi jižním předměstím a Novou hospodou na Folmavské. Před Kruhákem je bouračka nákladňáku s osobákem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Zatím to vypadá, že dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Obrovským potleskem, pískotem a voláním oslavili lidé v Přerově při hromadném sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek ve Wimbledonu výhru 21-leté přerovské tenistky Lindy Noskové. Její hru s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovalo u velkoplošné obrazovky u řeky Bečvy několik set lidí. Tady je manažerka klubu Daniela Huďková.
3: Já jí to tak přeju, protože to je dva roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. Necelých 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
1: Do Česka opět přišlo období slunečného a teplého počasí. Denní teploty místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v tomto týdnu. Pravděpodobnost přehánek bude malá. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Bude se tak proto dál prohlubovat sucho a bude se rozšiřovat výstraha před nebezpečím požárů. Pražské letiště rozdává peníze. Blíže Honza Navrátil.
4: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
1: O bezobslužných obchodech teď Luboš Dvořák.
5: Bezobslužné obchody dnes překvapivě najdeme spíše na venkově než ve městech. Farmáři stále častěji nabízejí prodej svých produktů prostřednictvím automatů. Zákazník může přijít prakticky v kteroukoliv dobu, vybrat si zboží, zaplatit a to vše podstatně bez čekání. Podobně samoobslužná prodejna funguje už v Závišicích. Luboš Dvořák, Novojičínsko.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Desátá zastávka evropské šipkařské tour byla v Leverkusenu. Český kvalifikant Michal Šmejda vypadl v prvním kole, to Karel Sedláček první zvládl přetahovanou s Griffinem, ale ve druhém kole ho pomstil jeho slavnější krajan Adam Clayton. No a ten porazil zlého Káju 6-1. Z celkového triumfu se pak radoval Polák Ratajský. Další turnaj bude koncem srpna v Budapešti a pak hlavně počátkem září v Praze.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa v pátek vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Martin si duel pro 23. pohárové vítězství v kariéře s náskokem 63 setin sekundy před Maďarem Danielem Fejesem. Na začátku července se polipně rozjeli plachetnice. Letní pohled přináší Petr Kořán.
3: První červencový prodloužený víkend se na Lipně odehrálo další dějství českého poháru v lodní třídě Fireball. 21 posádkám vítr, co se týče síly, přál. Slabší už to bylo se směrem, protože kdo trošku zná lokalitu Černé v Pošumaví, tak ví,

Byla Lucka Šturzová s Dominikem Dragounem před Jájou a Kubou Nápravníkovými. Přes léto bude pokračovat seriál prezidentského poháru a velký pohár se rozjede zase po prázdninách. Beatle, zdar!

navždycky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádiu Beat.

0: In the bush.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: O 8:30 se stále vyšetřuje nehoda v Českých Budějovicích na křižovatce Diamant. Asi to tam ještě chviličku bude. Na 20 od Vodňan u křížení se Strakonickou je i dodávka na boku, takže počítejte teď s kolonou od obchoďáku Géčko. V Praze se zase řeší srážka nákladňáku s osobákem na velkém okruhu směrem od letiště na D1 na 22. kilometru v připojení od Chrášťan. Brzdí se za Varskou dálnicí. Na Plzeňské před okruhem je husto odrudné, na Slánské sedmičce před omezením u letiště od Středokluk a koukám, že už to houstne i od Prahy. A v 7 začaly opravy na Gočárově okruhu v Hradci Králové a před půl hodinou odstartovalo taky v Rokycanech zvelebování frekventované Šťáhlavské ulice. Ta bude do září průjezdná pouze ve směru na Šťáhlavy. Opačně do centra Rokycan budete muset po objížďce. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
4: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
5: Vaše žena!
6: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
6: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
7: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
8: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda. Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala posledních ze 42 tanků Leopard. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je novější verze. Zásilkovna měla ve výškové budově v areálu v centru Zlína, kterou ve čtvrtek zničil rozsáhlý požár, kolem 9000 zásilek. Zůstaly v budově. Firma připravuje zákazníkům náhradu škody. V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii ani rozvědkám to nikdo neoznámil. Ministr pro sport Boris Šťastný po zveřejnění článku uvedl, že to byl jeho záznamník, který před pár měsíci ztratil. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.
1: Radio B. Classic Rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 13. Fenek. Rok 1996. Čte Matěj.
2: S rastím klukem jsme měli ve vestibulu metra na stanici Flora a šli jsme tam spíš už tak ze slušnosti, protože jsme počítali s tím, že budeme hrát s automatickým bubeníkem a nechtělo se nám to už měnit. Na Flóře jsme přejeli pohledem několik postávajících jedinců a mohl to být kdokoliv z nich. Ale nejpravděpodobnější vypadal tamten, co nás zřetelně zaregistroval a očima se ptal, jestli jsme to my. Měl dlouhý vlasy, bratku, křiváka a na nohu martensky prostě klasická metla. Když se ten člověk schejbal pro koženou brašnu s nápisem TR, ze který koukali paličky, podívali jsme se s bráchou a Zemánkem na sebe a protočili oči. Pak jsme šli se Zdeňkem do zkušebny a probíhal fádní rozhovor, jako s každým bokem předpokládáte, že už ho nikdy neuvidíte. Chlapec nebyl žádnej suverén, spíš nesmělej, ve zkušebně si sundal Marteny a obul kecky, pak se zeptal, co se bude hrát, a když jsme mu ukázali nějakej riff, odklepnul to. A poprvý jsme si to rozdali spolu. Mňau.

potom jsme mu ukázali další motiv a pak další a další a ještě jsme to pro jistotu pak zopakovali všechno od začátku. Ten prapodivnej metlo žrál přesně podle našich představ a všechno si jednoduše zapamatoval. Nemuseli jsme mu vysvětlovat vůbec nic a vlastně jsme se ho ani neptali, jestli se mu to líbí a přijali ho. A kapela byla kompletní v podobě, v jaký ji znáte dnes. Rovnou ze zkušebny jsme zamířili vedle do hospody u garáže, kam jsme chodili vždycky po zkoušce. Na účtu rostl plot a my ze Zdeňka, který okamžitě dostal přezdívku Fenek, tahal jeho životní příběh. Fenda se narodil na Vysočině mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem v malý a krásný vísce Věž. Křestní jméno zdědil po tátovi a hudební vlohy zase po mámě, která chodila v dětství do Lidušky na akordeon. Malej Zdenda od doby, co se naučil mluvit, mlátil vařečkou do hrnců a prohlašoval, že jednou bude traktorista anebo bubeník. A tak v 8 letech dostal Zdeněk k narozeninám první regulérní bubny, byly to stříbrný a maty. Když mu pak bylo 10, nastoupil na Lidušku a o rok později přišlo angažmá v první kapele. Byla to vesnická dechovka, složená ze starších pánů z Věže pod vedením předsedy Národního výboru pana Vondráka, která vystupovala na akcích typu MDŽ anebo Sraz chovatelů králíků. Pak přestoupil do souboru Emil, se kterým obrážel plesy a potom obdržel občanku a dostal se na obor bicí nástroje na brněnskou konzervatoř, kde se spolužáky založil svoji první big beatovou kapelu. Dali si jméno Runway, hráli věci od Kabátu a Metaliky a taky nějakou vlastní tvorbu. Po jejich rozpadu Fenek prošel pár dalšíma metalovajma kapelama a taky se přesunul do Prahy, kde nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ješka. A protože se v Praze nudil, tak říkal kamarádům, že pokud by věděli o nějakém hraní, ať mu dají kontakt. No a tak jednoho dne dostal do rukou číslo k nám domů.

pohádku a rozpoutal šarvátku a rozpoutal šarvátku. Do, re, mi, fa, re, mi, do.

se může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidla.

misunderstood. Dobré ráno v 8 hodin a 48 minut. Dneska je to 41 let býťáci, co se na londýnském stadionu Wembley a zároveň na Kennedyho stadionu ve Filadelfii konal největší charitativní koncert všech dob Live Aid. I proto je 13. červenec označován za Mezinárodní den rocku a rock'n'rollu. Tak, doufám, že dneska nebudeme v loji, protože dnešek je taky světovým dnem hovězího loje. Oslava byla strategicky načasována tak, aby se shodovala s Národním dnem hranolků, což též můžeme dneska oslavit mastní až za ušima. Jinak k tomu loji. Kdybyste to někdo chtěli slavit šizeně, nějakou pomádou, tak balzámy Narty, zvané též pod názvem Jelení lůj, lůj jako takový neobsahují. Je to tlusté z jelena a jelen není hovězí. Tak víte co? Pojďme zvénou pást bejky.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9, za chviličku nás vejvodák vezme na koncert, ale teď nakladně v části Rozdělov zasahují záchranáři na Doberské ulici, kde je osobák na střeše. V Budějcích na křižovatce Diamant se stále po nehodě válí dodávka na boku. Kolona na 20 je směrem na Strakonickou od Géčka. A v Ostravě z části Moravská Ostrava na Bohuminské ulici se řeší směrem do centra bouračka nákladního a osobního auta. Je to před křížením s Českobratrskou, takže opatrně i tady. Dobrou jízdu a vydařené pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Zatím to vypadá, že dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Parádní české představení v letošním Wimbledonu přineslo třetí triumf. Po Lindě Noskové, která ovládla dvouhru, a Janě Kovačové s Kateřinou Zajíčkovou, které dominovaly čtyřhře juniorek, se raduje i Lucie Šafářová. Lucie spolu se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou slaví titul v Double Legend, když přehráli Barboru Strýcovou a Dominiku Cibulkovou 6-2 a 6-3. Vodácká sezona je v Česku v plném proudu a lidé na kanoích nebo raftech vyrážejí třeba na Vltavu, Sázavu nebo Moravu. Pro mnoho vodáků je splouvání neodmyslitelně spojené také s konzumací alkoholu. Už 3 roky je v omezené míře umožňuje legislativa. Platí pro ně ale určitá pravidla. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek pro velitele plavidla splouvání s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidlo se týká lidí na kanoích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy na plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Například háčci, kteří sedí vepředu, teoreticky mohou pít bez omezení. Stejně tak i zadáci neboli kormidelníci. Limit se vztahuje pouze na vůdce plavidla. V praxi ale není jasné, kdo jím je. Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Můžeme se s nimi potkat v nejnavštěvovanějších místech hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Teď něco pro rybáře.
3: Stejně jako rybáři na Mělnicku se v tůních střetávají s malou plevelnou rybou, tak stejnou situaci prožívají na Kroměřížsku. Jde o severoamerického sumečka černého, malého vzrůstem, za to s velkou chutí k jídlu. Navíc je odolný, když přežije týdny ve vypuštěném rybníku. Jejich regulace i světci proběhla na metkových rybnících. Luboš Dvořák, Kroměříž.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: Ano, to je pravda, léto jako živé a jdeme na to. Minulý týden v pátek jsem vám dával nápovědy, že nemusíte být člank, klidně můžete být šmalcik, ale ne šmucige, protože to je pak o šajstlich. Ale kdo je šlank, tak má k tomu názvu blíž. Kdybych vám to býval řekl anglicky, že to je snake, myslím tím tedy německy šlange, to je taky had, tak byste na to přišli okamžitě. Ano, správně, dneska si budeme hrát album Life in the Shadow of the Blues. Je to třetí živák skupiny White a jak je psáno, obsahuje většinu největších hitů Bílého hada. Album bylo nahráno na světovém turné, které začalo v květnu 2006 v ZEP Fukuoka v Japonsku. Po japonských koncertech následovala vystoupení v Evropě, celkem ve 22 zemích a skončilo v srpnu 2006 v NIA, tedy v National Indoor Areně v Birminghamu ve Velké Británii. Koncert Whitesnake na tomto turné začínal vždy tím, že do tmy a do intra za asistence baterko nosičů a baterko svítičů. Pomalu plynule nastoupila celá kapela, jako prvního vždycky přivedli bubeníka Tommyho Aldridge, který tady koukám je skoro nahý, kytarista Reb Beach je taky do půl těla, pouze basák Uriah Duff, ten má rozum, na holém těle má černou koženou vestu, kterou byste ale našli na věšáku ve všech barech u Modré Ústřice. Frontman kapely David Coverdale je pro tentokrát velmi střídně a nenápadně oblečen, bílé tenisky, šedivé kalhoty a na sobě svou typickou bílou košili s rozhalenkou, kdy poslední zapnutý knoflík má někde pod pupíkem a všem tak ukazuje, že si prsa holil od 15 let. A možná, že si od 15 let neholil. Koncerty Davida Coverdalea na tomto turné zahajuje dvěma způsoby. Buď zavolá Are you ready? A nebo good evening. Dneska uslyšíme to první a nevím z jakého důvodu, po krátké pauze, když už se tempo rozjede, do mikrofonu zakřičí jako píchlé zvíře čtyřikrát po sobě slabiku au. Je to prostě rock and roll, tady je živák Whitesnake.

jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

někdo pátral, tahle skladba se jmenuje Judgment Day, Whitesnake v programu Rádia Beat. Dneska si hrajeme v rámci léta jako živého Live in the Shadow of the Blues, třetí živák kapely Whitesnake a jsou na něm asi největší hity této anglické kapely. Jinak první, co vás asi praští do očí, když si vezmete to album do ruky, tak je obal. Já to tady mám před sebou a skutečně obal desky Live in the Shadow of the Blues by se klidně mohl jmenovat jako In the Shadow z Guns N' Roses. Na první pohled totiž vypadá jako deska právě od Guns N' Roses. Černé pozadí uprostřed v dolní půlkruhu je tak, jak jsem napočítal, 8 rozkvetlých červených růží, mezi kterými se směrem nahoru takhle proplétají dva hadi. Z každého hada pak na boku trčí na každé straně takových 6 perutí. 8 růží, 6 perutí.

to je dohromady 14. Rozložení čísla 14, to je 1 plus 4, to je 5. A když k 5 se přičtete jakoukoliv číslici 7, tak výsledek je 12. A fakt už teda nevím, jaký může být logicky větší důkaz toho, že Země je placatá. Uprostřed té ilustrace obalu desky, tak pak ve dvou zlatých kruzích jsou písmena dvojité V a S, což jistě je další šifra, protože kdyby V a S znamenalo Whitesnake, tak by to bylo moc nápadné a jednoduché. Jinak na horním rantlu obalu je název kapely a na spodním pak název desky. Před námi další skladba z tohoto alba. Je to skladba, jejíž autory jsou kytarista John Sykes a taky David Coverdale. Je to skladba z 80. let z desky, která se jmenuje Whitesnake 1987, tedy 1987. A je to taková ta skladba, která má tu atmosféru, úplně bych si představoval jako filmovou muziku, kdy se vy opravdu ale jako, máte jako prase cvičky a vracíte se domů v 4:30 ráno a máte strach, jo, že ona na vás bude čekat, teď se bude zlobit, jestli vám vynadá nebo nevynadá a jdete, že jo, snažíte se potichu, ale nejde to, když jste ožralí, otevřete ty dveře a ona doma není. A to je ta zápletka právě. Kde je? Is this love? Is this love?

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

Jak jsem říkal, že deska Life in the Shadow of the Blues obsahuje ty největší hity skupiny Whitesnake, tak tohle je jenom důkaz. Here I Go Again je pravda asi jeden z těch největších. Album Whitesnake nahrávali během světového turné v roce 2006. Bylo to celkem 62 koncertů. V rámci tohoto turné tak vystoupili Whitesnake začátkem srpna 2006 i na Wacken Open Air. Už tenkrát před 20 lety to byl jeden z největších metalových festivalů v Evropě. Na Wacken Open Air tehdy v roce 2006 hráli například Scorpions, Amon Amarth, Ministry, Cannibal Corpse, Arch Enemy nebo Motorhead. Letos Wacken Open Air startuje ve středu 29. července. Jaká byla sestava muzikantů, když se nahrávala tahle živá deska, kterou právě posloucháme? Samozřejmě zpěvák a mozek kapely David Coverdale, kytaristé Doug Aldrich a Reb Beach, klávesák Timothy Drury, basák Uriah Duffy a bicí soupravu obsluhoval Tommy Aldrich. Mimochodem, našel jsem na webu tričko k desce Whitesnake Life in the Shadow of the Blues. Vypadá úplně stejně jako obal té desky a stojí 396 korun, což je tedy cena velmi příznivá. Možná, že když ho poprvé hodíte do pračky, tak z něj zmizí nápisy, ale za pokus to stojí. Samotné album na CDčku se dá sehnat za 300 s tím, že na desce jsou krom živáků také v té době, v roce 2006, 4 nově nahrané skladby. Jsou to Ready to Rock, If You Want Me, taky All I Want Is You a Doc. A je tam jedna přes 12 minut dlouhá bonusová skladba s názvem Crying in the Rain s bubenickým solem Tommyho Aldridge. No a ještě jeden forichtung. Na webu písničky-akordy.cz/diskografie tak najdete texty všech skladeb jak na této živé desce, tak i na dalších. Pokud se vám tedy texty nezobrazují rovnou na platformě, na které posloucháte muziku, jako třeba Spotify a jiné. Před námi jsou ještě, jestli dobře počítám, teď je 9.42, no stihneme tak 3 skladby max, ale určitě i tuhle, Steel of the Night.

0: Dneska jsme trošku přetahli, ale zastavte Davida Coverdale a jeho mančaft, že jo, to nejde jenom tak, Don't Break My Heart Again, to byla ta poslední, která se nám vešla do leta jako živého, dnešní koncert máme za sebou, ten zítřejší před sebou, zítřejší živák startuje lehce po 9. hodině.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dám vám dopoledne nápovědy, co by to tak eventuálně mohlo zítra být za živák. První indicie, co se týče dopravy, je od Janka, který píše, že na dálnici Turnov Praha, to je D10, asi 2 kilometry za letadlem, spadl z auta rodině nosič se 3 koly. Různě to tam sbírají, řeší, bez trianglu, bez vest. Janku, děkujeme za tuhle zprávu. Pozor, na dálnici D1 od Brna na Prahu u Velkého Meziříčí ztratíte něco přes 5 minut. V úseku mezi 147. a 138. kilometrem probíhají prohlídky a měření. Tak to si tam někdo prohlíží a měří. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 jsou nesouvislé kolony od Modletic až na 20. kilometr k Ořechu, celkové zdržení kolem 15 minut. Blansko, Vodní ulice, jeden pruh stojí kvůli havárce 2 osobních aut. Na Chrudimsku v Třemošnici v ulici 1. máje se srazila 2 osobní auta a ještě Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí, jeden pruh neprůjezdný kvůli bouračce autobusu a osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České volejbalistky se po neuvěřitelně dramatickém boji rozloučily s letošním ročníkem Ligy národů výhrou 3-2 nad Francií. Ve své druhé sezóně mezi elitou skončí děvčata desáté. V některých obchodech jsme si mohli koupit konzervované vepřové párky z Nizozemska, ve kterých byla nedeklarovaná sojová bílkovina. Výrobek zároveň obsahoval kuřecí maso, přestože to na obalu nebylo uvedeno. Párky mohou podle veterinářů představovat riziko pro lidi alergické na soju. Výrobek byl zároveň vyhodnocen jako falšovaný. Párky jste mohli pořídit v obchodech Tesco, Albert, Alimpex, Globus, Jednota Vsetín a mnoho dalších prodejnách. Zemědělci vyrazili do polí a opět jsou tu dopravní komplikace.
3: Příznivá předpověď slunečného počasí bez výrazných srážek dala zemědělcům jasný signál pro to, aby kombajny vyrazily do polí s obilovinami. To se i hned projevilo na vedlejších komunikacích mezi Hustopečemi a Brnem, kde stroje přejíždí sklízet. Souprava s vzadu připojenou žací lištou se pohybuje pomalu a řidiči by měli být trpěliví. Luboš Dvořák, Brněnsko.
1: O sbírce pro děti teď Honza Navrátil.
4: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio Beat. Klasik rock.

Nevím, kolikrát přesně, ale hodněkrát zazněl v textu název téhle skladby Eat the Rich od Aerosmith z programu Rádia Beat 7 minut před půl jedenáctou dopoledne. Já mám před sebou už desku, kterou budeme zítra hrát v létě jako živém, tedy další živák, zítra mezi 9. a 10. A můžu jenom, co se týče první indicie a první nápovědy, jenom navázat na to, jak jsem popisoval, jak vlastně Doug Aldridge, taky Reb Beach, nebo klávesák skupiny Whitesnake, Timothy Drury, nebo basák Uriah Duffy, jak byli vymoděni při živých koncertech v tom roce 2006, kdy jsme vlastně si hráli ten živák dneska, jak byli všichni buď do půl těla, anebo skoro úplně nahý na tom pódiu, krom Davida Coverdale, to je samozřejmě kovboj, ten byl oblečen, že jo, ten polo na host neukazuje, ale chci říct, že obal té desky, mimochodem tu desku, kterou teď držím v ruce a zítra si ji zahrajeme jako živou, tak v názvu odkazuje přímo na město, kde byl ten živák nahrán, a na obale desky je frontman té skupiny a zase nemá na sobě skoro nic, tedy od opasku, od kalhot, nahoru úplně do naha. Myšleno tím, jakože nemá tedy oblečení

horní polovině těla. Jestli vám to nějak pomohlo, můžete pátrat, jestli ne, počkejte si zítra po 9. hodině na další Léto jako živé, kde vám to samozřejmě prozradíme. Další skladba, která je připravená, je o tom, kdy vlastně taková parta mladých lidí tak šli, koupili si medvídka z duší v pleši, přičemž součástí tedy toho nákupu bylo i několik osobních nepřátel, jenže pak nevěděli pro pána, co s nimi. A to je zápletka té skladby. Vladimír Mišík, Obelisk na beatu.

Byla řeč o živáku a tohle byl také živák. Skladba The Song Reminds the Same od Led Zeppelin dohrál teď 4 minuty po půl 11. dopoledne. Jenom rychlá dopravní informace, protože z dálnice D1 tady na mě blikají vykřičníky. Je to v úseku od Vyškova do Brna. Od 213. kilometru se popojíždí. Dálnice se pak rozjede až za Brnem vlastně na 195. To celkové zdržení je někde kolem čtvrt hodiny, možná 20 minut pro osobní auta, než projedete kolem Brna od Vyškova vlastně na Prahu. Navíc na 208. kilometru srazilo auto lesní zvěř. Tady je tedy další komplikace. Býťáci, prosím, vy, co jedete od Vyškova, míjíte si jest na Rousínov, tak za chviličku před vámi vyjedete do kolony a do silného provozu a až na 195. kilometr se budete malinko zdržovat. Tak, připraveni jsou Marillion, tohle jsou Slejdi na beatu.

0: Asi mi budete věřit, že tahle skladba se jmenuje Chelsea Monday. Marillion v programu Rádia Beat minutu po 11:45 dopoledne. Mezi půlnočními deskami ta anketa opět byla obnovena, refreshována o půlnoci ze včerejška na dnešek, tak jsou pouze a výhradně české kapely Krucipisk, Katapult, Pumpa, Harley, Škvor a Hromosvod. Mimochodem Hromosvod s deskou Sen nenasytných kluků zatím 8 hlasů. Dobře, při pondělku 8 uvidíme, jak na tom bude Hromosvod na konci vlastně tohoto týdne, kdy anketa vždy končí. Celý týden máte na to, abyste mezi 6 deskami, 6 interprety dávali hlas té desce, kterou byste rádi slyšeli v našem éteru. O půlnoci v neděli, v našem případě je to pro tento týden 19. července. O půlnoci tak budeme vědět, protože hlasování je online, které dvě desky od vás za celý týden získaly nejvíc hlasů. Ty desky potom vezmeme a následující, tedy příští týden, si je zahrajeme jako půlnoční. Jednu v úterý a druhou ve čtvrtek před půlnocí. Čím víc toho naklikáte, tím větší pravděpodobnost tedy máte, že vy se stanete součástí výběru muziky, která potom se na beatu bude hrát. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Radiobeat.cz je to ten web, no. Já jsem to nechtěl. Když se metro rozjíždí do toho...
1: Můstek, přestup na trasu B.
0: Ten se říkal, že to bude Bčko, no.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Lehce před 11. hodinou dopoledne, tohle byly UFO a píseň Too Hard to Handle v programu Rádia Beat. Za chvilečku, tedy po té 11. hodině a po zprávách s Tomášem, tak uslyšíte Michala Prokopa, Floydy, Billyho Idla, anebo Black Sabbath. Teď jdeme na dopravní informace, je tam jedna strašná bouračka.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Úplně strašidelná dopravní nehoda se stala na Havlíčkobrodsku přímo na 38. u obce Habry. 38. u obce Habry je uzavřená, srazila se tam tři nákladní auta a na silnici je rozsypaný, rozbitý a rozlitý náklad, je to pivo. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na Pražském okruhu ve směru k letišti nebo k D7, chcete-li, na 15. kilometru mezi Lochkovem a Řeporyjemi. V pravém jízdním pruhu je havárka nákladního a osobního auta. Praha Bubny, Veletržní ulice, osobní auto trefilo dům. Pozor v Brně, v Gajdošově a Bubeníčkově ulici na křižovatce jeden pruh stojí, i tady zasahují všichni z integrovaného záchranného systému u havárky dvou osobních aut. V Českých Budějovicích v Čechovce trefilo nákladní auto dopravní značku a nakladně v Dlouhé ulici vyšetřuje městská, ale i státní policie havárku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno. Na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Po víkendu se jela Bohemia Rally Mladá Boleslav a Dominik Stříteský zvítězil už po třetí v kariéře a upevnil si vedení v republikovém šampionátu. 2 sekundy za Stříteským dojel druhý Filip Mareš, třetí byl úřadující domácí šampion a 10násobný vítěz středočeského kraje Jan Kopecký.
1: Vyplácení příspěvku na bydlení zatěžuje státní kasu. Tyto sociální dávky nás stojí skoro 60 milionů korun za den. Ročně se jedná o více než 20 miliard korun. Příspěvek chtějí poslanci upravit. Zhruba 3/5 příjemců se dávka sníží. Nejvíce dopravních nehod se na horách stane poměrně překvapivě v létě, nikoli v zimě. Vyplývá to z dat portálu Nehod. Jen v oblastech Krkonoš a Šumavy počet nehod za posledních 15 let přesáhl 55 tisíc. Pozor i na cyklisty, kteří občas jezdí nepředvídatelně a bez správné výbavy. Nevybuchlou munici našli o víkendu amatérští hledači kovů pod hladinou brněnské přehrady. Předmět z vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Zavolali policisty a pyrotechnik munici na místě odpálil. To byly zprávy a Tomáš Adamec. Za hodinu už Pepa Lábus. Tady je klasický rock.

0: Ta píseň, která se jmenuje Childhood's End, a není to naposledy v této hodině, kdy se slovo child objeví v názvu nějaké skladby, zatímco tahle od Floydů byla kratší, má necelé 4 minuty, tak ta druhá, kde se nám objeví slovo child a objeví se ve druhé polovině hodiny mezi 11. a 12., tak ta už je, bratru, skoro 11-minutová. V rychlosti připomenu, že vlastně v tomto týdnu nás čeká prostředek července. My jsme zvyklí, že vždycky v tom týdnu uprostřed každého kterého měsíce v létě, tak jezdíme býťáckou pumpu, ne však v červenci. V červenci je pumpa posunutá až do příštího týdne, do 22. července, kdy vyrazíme na Rudu. Je to ta Ruda vedle Osové Bytýšky. Budeme tam příští týden ve středu mezi 11. a 17. v prodejně společnosti XT-Line. Už jsme tam byli loni a bylo to parádní. Nejenom, že mraky lidí, což je normální, že jo, na pumpě, ale byl tam bezvadný catering. Obří grill, si pamatuju, měli tam dříví vyskládaný, do toho grillu přidávali to dříví, topilo se, dokonce se i udělo, věřím tomu, že i letos tam bude, co se týče toho ohledu, vše zařízeno. Je to, jedete-li po dálnici D1 mezi Velkým Meziříčím a Velkou Býteší, si jedete na Osovou Bytýšku a uděláte hvízd a jste v Rudě. Tam odsud budeme příští týden ve středu vysílat mezi 11. a 17. živě do celé České republiky, postavíme naše mobilní studio vysílací, no a každý z vás, kdo přijede, kde si bude moci poručit muziku na přání. Kdo přijede, může dostat dárek od našeho rádia, samozřejmě i od XT-Line, od společnosti, odkud budeme vysílat. No a kdo by chtěl, může si nechat i nastříkat logo Rádia Beat na svůj automobil, nebo klidně i na cizí. Těšíme se na to. Tohle je Michal Prokop a Framus 5, takový ty slova.
1: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov, se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Mick Jagger vypadal celkem spokojeně v kšiltové čepici, určitě jste ho poznali v záběrech televizních kamer v zápase mezi Anglií a Norskem na mistrovství světa ve fotbale probíhající ve Spojených státech amerických. Tohle byla ta japonská verze skladby Wild Horses od skupiny Rolling Stones. Za chviličku Olympic, taky My Sharona od The Neck a pak se podíváme znovu tedy na název nebo na název skladby, ve kterém se objevuje slovo child. Bude to něco a to už hodina povídám od Deep Purple.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Krásné nálezy.
2: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 767. vydáním krásných nálezů, které je pod hlavičkou Letní roková všelchuť druhou částí letošního prázdninového seriálu, kde zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
1: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat.

zakázaný, jo? Child in Time, Deep Purple v programu Rádia Beat, 11 minut před 12. hodinou, myslím si, že konec dopoledne si užíváme maximálním způsobem, možná ten lepší konec jsme se ani nedokáželi představit. Mimochodem, tahle skladba Child in Time, tak je ze čtvrté studiovky Deep Purple, tedy z desky In Rock v roce 1970. Tadle deska vyšla, ta píseň, a to jsem teda si napsal, protože mně to přijde básnicky naprosto dokonalé. Píseň ukazuje plný hlasový rozsah zpěváka Iana Gillena a instrumentální souhru mezi kytaristou Richie Blackmorem a klávesákem Johnem Lordem. Nádherně napsáno. Mimochodem, když je řeč, pokud jde o Johna Lorda a jeho vlastně výkon a hraní na Hammondovy varhany v této skladbě, někteří zlí jazykové tvrdí, že to někde ukradli, někteří zase, že ne. Sám Ian Gillen řekl, že ten varhaní riff Johna Lorda v téhle písni, tak je malinko oblíznut, ne úplně opajcnut, ale oblíznut ze skladby Bombay Calling od skupiny It's a Beautiful Day z roku 1969. Ale zase na druhou stranu, naprostá paráda. Tohleto je Robert Smith, tedy Střihoruký Edward, aspoň podle vizáže a střihu jeho vlasů. Kapela Cure, ano, správně. Píseň, která se jmenuje High na beatu.

0: Jak říkáme my lingvisti, tohle byly Status Quo a Paper Plane, teď je asi 57, nebo ne asi, ale určitě 57, 3 minuty před 12. Za okamžik Pepa poprvé dneska se zpravodajským přehledem dne, potom bluesová 12, na to AC/DC, budeme hrát ZZ Top, Simona Garfunkla, anebo Michaela Kocába. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D3 na 91. kilometru ve směru na Prahu mezi Soběslaví a Táborem je dopravní nehoda, bohužel se zraněním, počítejte s komplikacemi a stejně tak si dávejte pozor na D7 na 3. kilometru ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu je bouračka nákladního a osobního auta. Na Havlíčkobrodsku v Chotěboři v Západní ulici také zasahuje rychlá u bouračky osobního auta. V Prachaticích v Husinecké se srazila dvě osobní auta a na místě hasiči, záchranka i policisté. Plzeň sever, Vejprnice, Dlouhá ulice, je tam policie České republiky vyšetřující bouračku dvou osobáků a v Plzni, v Koperníkovce na Jižním se srazila dvě osobní auta, naštěstí bez zranění. A ještě jedna bouračka v Plzni naproti Benešově základní škole na Doudlevecké srazilo osobní auto chodce, i tady zasahuje rychlá. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Další, prosím, o vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů. Zítra se postupně zatáhne a na většině území se objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněl i velmi silné. Teploty budou podobné těm dnešním.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České volejbalistky na závěr letošní ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. Filip Salaš dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 7. a po 7. za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky, startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada. Na hřebeny Krkonoš se znovu vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Můžeme se s nimi potkat v nejnavštěvovanějších místech hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Armáda převzala na základně v Přáslavicích na Olomoucku poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je novější verze. Zásilkovna měla ve výškové budově v areálu v centru Zlína, kterou ve čtvrtek zničil rozsáhlý požár kolem 9000 zásilek. Zůstaly v budově. Firma připravuje zákazníkům náhradu škody. Úroda ovoce v České republice letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. Podle Ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Jarní mrazy ale ohrožují úrodu ovoce u nás každoročně. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

To byl Sebastián, Michal Kocáb na beatu, za 11 minut bude 12:30 odpoledne. Dneska je 13. července, vychází to přesně na den, svátek má dneska Markéta. Jenom do toho všeho, co se děje kolem nás, jenom chci vstoupit s těmi takovými někdy až dekadentními mezinárodními dny, které se slaví po celém světě. Dneska je Mezinárodní den roku napsáno, ale jelikož jsou tam vyfotografované šutry, tak říkám, že to není den roku, ale den kamenů jako takových, takže den šutrů si můžeme připomenout. Je Mezinárodní den hranolek nebo hranolků, je to napsáno v našem kalendáři myslivosti, že zrovna 13. července

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Já jsem si teďko tuhle skladbu od Simona Garfunkla nechal celou puštěnou ve sluchátkách a nebudu lhát, malinko to mám okouřený, skoro až tady na plný pecky a krásně to cvrliká zleva doprava ty akustické kytary. Hezky se to poslouchá. Mrs. Robinson od Simona Garfunkla teď dohrála za minutu a půl. Bude půl jedné odpoledne, nás čekají za chvilčku Toutou, taky Scott McKenzie anebo Action, tentokrát od Def Leppard, připomínám Action od Def Leppard, ale ze všeho nejdřív za okamžik Beatoskop s Pepou.
1: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. Dvě sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
2: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Senice, které umějí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou zkoumat, jak na tyto organismy působí pobyt na oběžné dráze. Brněnská univerzita bude jedinou českou vysokou školou, jejíž experiment se dostane na jednu z prvních misí nového evropského raketoplánu Space Rider. Ten by měl poprvé odstartovat v polovině roku 2028 a na rozdíl od běžných družic dokáže vědecké experimenty po skončení mise dopravit zpět na Zemi. Vědci vyšlou do vesmíru vysušené sinice a budou sledovat, jak se po návratu znovu probudí k životu. Zajímat je bude, jak na ně působila mikrogravitace a podmínky na oběžné dráze.
2: Beatoskop.
3: Letos v říjnu vyjde desková hra vytvořená podle úspěšné videohry Kingdom Come Deliverance. Nabídne 28 možných scénářů příběhu a bude možné v ní lovit, sbírat byliny nebo krást. Obou dílů videohry KCD se prodalo přibližně 16 milionů kusů.
2: Beatoskop.
3: Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponent mohou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos asi podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Beatoskop končí. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
2: Big Beat u nás. Rádio Beat.

0: Tak jestli nás slyší Ota Baláš nebo Dan Bárta, tak museli radostí poskočit, protože tohle jsou Toutou, jejich oblíbená muzika, skladba, která se jmenuje Hold Line. Teď je 3:15, ne teda úplně, jo, ale asi za 3 minuty, 3:15, jenom chci doplnit nějaké indicie a nápovědy k tomu, jaký živák zítra budeme hrát v létě jako živém. Dneska to byly Whitesnake mezi 9. a 10. Zítra po 9. hodině začíná na beatu další koncert, další živá deska, živá nahrávka. Už jsem říkal jako nápovědu, že na obale té desky, kterou si zítra budeme pouštět, tak je frontman slečený do půl těla. Přidám k tomu ještě to, že v názvu desky, kterou zítra budeme hrát, živák, tak je i název města, kde se ta deska nahrávala. A teď přidám teda fančmekrovskou nápovědu, že jistou stopu byste našli i u naší české kapely, konkrétně u skupiny Činasky. Ale věřím tomu, že si s tím poradíte. Zítra po 9. hodině poslouchejte další živák, bude to stát za to. Tohle jsou Sochy s Vladimírem Mišíkem.
1: Je tvůj sám, jen čopil se tvou krví, teď do kůže se opírá.

0: programu Rádia Beat. Za chviličku už tady bude jiný Chris, myšleno tedy Pepa Lábus. Přečte zprávy po zprávách po 13. hodině jako první Bon Jovi, taky Jiří Schillinger nebo Peter Gabriel. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte, na trase Svitavy Litomyšl na dálnici D35 na výjezdu ze Svitav stojí tam odstavené porouchané osobní auto s přívěsem. V Praze v centru Věčné ulici je blokovaný tramvajový pás, silnice je uzavřena, je tam bouračka dvou osobních aut, přičemž jedno osobní auto je na střeše, na místě integrovaný záchranný systém komplet. Pozor v Lounech ve Štefánikově ulici, srazila se tam dvě osobní auta. Pozor na Třebíčku v náměšti nad Oslavou, v Třebíčku Vítské ulici stojí jeden pruh kvůli havárce dvou osobáků, i tady zasahuje rychlá. A pozor si dávejte také v Brně. František ví, kde tam využívají rekognoskace paprsků, kde protnutím aktivujete signalizaci.
2: Vážení, pozor, v Brně na ulici Kamenice mezi věznicí a Kauflandem měří.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů. Zítra se postupně zatáhne a na většině území se objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Teploty budou podobné těm dnešním.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České tenistky Linda Nosková a Karolina Muchová se díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá. Nosková se po životním vítězství posunula v žebříčku o pět příček. Jejím dosud nejlepším postavením bylo desáté místo z letošního června. Muchová byla před Wimbledonem devátá. Nejvýše v kariéře dosud vystoupila v září 2023 na osmou pozici. Počasí v České republice ovlivňuje mělká tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která přinese teplé a nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které mohou zítra zasáhnout celé naše území. Zároveň upozorňuje na riziko vysoké teplotní zátěže. Vydal výstrahu druhého stupně před velmi silnými bouřkami, která bude v platnosti od zítřejších 11 do 22 hodin a týkat se bude celého našeho území. Rozsáhlé škody způsobil dnešní požár skladovací haly v Čelákovicích v okrese Praha Západ. Budova, ve které byly uskladněné elektrokoloběžky, se částečně zbortila. Hasiči lidem v okolí doporučili, aby nevětrali a nevycházeli ven. Zásah se obešel bez zranění. Přesnou výši škody a příčinu hoření zjišťují vyšetřovatelé. Moskva se v noci stala terčem masivního útoku ukrajinských dronů. První informace hovoří o třech mrtvých a pěti zraněných. Poškozeno bylo také ropné skladiště ve Stavropolské oblasti na jeho západě země, které hoří. To byly zprávy. Po nich přichází Bon Jovi na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Myslím si, že velice jednoduše se dá všimnout toho, že živě hrají Queeni tuhle skladbu trošku rychleji, nebo rychleji, správně česky řečeno, než normálně na desce. Now I'm Here, kapela Queen v programu Rádia Beat, aby se to rýmovalo, 4 minuty před 2:30 odpoledne. Před námi pro mě osobně tedy nostalgická vzpomínka, muzika od Hudby Praha. V roce 95 jsem šel do prodejny, kde se prodávaly CDčka, dneska už takovou prodejnu v Plzni najdete možná jednu, maximálně dvě. Tehdy byla velká spousta a jako první dvě CDčka a pamatuju

to byly to první dvě moje CDčka v životě. Jsem si koupil Green Day a Dookie a pak Maják od Hudby Praha. A právě z Majáku od Hudby Praha jsou časy zlý a ty si zahrajeme právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To je Tom Petty na beatu Running Down a Dream, se jmenuje tahle píseň, která lehce před 2:45 odpoledne dohrála, asi 2,5 minuty zbývají, tedy do 2:45. Před námi je muzika od skupiny Pink Floyd, já jsem jenom kontroloval, abych náhodou neřekl nějakou kravinu, ale zdálo by se mi to divné, kdybychom neměli živák skupiny Pink Floyd v té naší prázdninové všednodenní hře, která se jmenuje Léto jako živé. Každý všední den mezi 9. a 10. hrajeme nějaký koncert, nějaký živák, nějakou živou desku. Dneska to byly Whitesnake, jaká, že to bude kapela zítra, neprozrazujeme dopředu. Už byly dané nějaké nápovědy, pokud jste byli ve správný okamžik na správném místě, tak už můžete s ním pracovat, ale samozřejmě není proč. Klidně můžete, ale nejlepší bude si zítra ten živák, tedy koncert Léto jako živé, pustit hned po 9. hodině a celkem snadno zjistíte, jaká, že to deska je, určitě to stojí za to. Kapela Pink Floyd bude během prázdnin tady mít svůj koncert na beatu a já se na něj samozřejmě těším. Tahle skladba, která se jmenuje Welcome to the Machine, začíná jako když si zapomenete mobil ve vlaku na záchodě, ale pak se to rozjede, je to dokonalý.

0: Docela pěkně se to sešlo tady se skupinou Genesis krátce před 14. hodinou. Za okamžik už tady bude ponejprv Pepa a potom Standa. Pepa Lábus má zprávy a Standa Rubáš hodinu tupláků. První tuplák je dneska se skupinou Clash.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi pozorní, buďte na D46 na 34. kilometru od Olomouce na Vyškov. V levém jízdním pruhu tam leží nějaká dřevěná deska na silnici. Stejně tak opatrně na D5 na 92. kilometru od Rozvadova na Prahu, je to vlastně kolem Plzně. V levém pruhu leží zakládací klín přímo na silnici. Na Havlíčko-Brodsku v Chotěboři v západní ulici zasahuje integrovaný záchranný systém u havárky dvou osobáků. V Břeclavi na křižovatce Mendelově a Lidické srazilo osobní auto osobu na vozíku, na místě také zasahuje rychlá. A pozor, v Jablonem v Podještědí na Liberecku ve Valtinovské ulici stojí odstavené osobní auto a zasahuje do jízdního pruhu. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů. Zítra se postupně zatáhne a na většině území se objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Teploty budou podobné těm dnešním.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země. Ceny pohonných hmot už nebude vláda regulovat. Regulace skončí 19. července. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Schillerová. Vláda se tak rozhodla, přestože vojenský konflikt mezi Spojenými státy a Iránem neskončil. Mimořádná tržní situace podle ministryně ale pominula. Poslanec za motoristy Filip Turek měl v Praze u stanice IP Pavlova krátce popolední dopravní nehodu. Jeho vůz se srazil s autem, které pro nemocnici na Homolce zajišťuje převozy krve. Po nárazu skončil převrácené na střeše. Věc teď řeší policie. Požár lesa nedaleko Paříže už podle tamních hasičů sežehl okolo 800 hektarů porostu. Podle úřadů se jedná o katastrofu mimořádného rozsahu. Podle hasičů krátce po půlnoci plameny spustošily hlavně západní část lesa. Požár tam zuří od včerejška. Na místě je zhruba 500 hasičů a z plameny bojují i letadla vrtulníky. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Ano, jedna z desky zvané Cut the Crap, to jsme byli v roce 85 společně s kapelou Clash, která se tím taky takhle pěkně představila We Are the Clash, předtím London Calling jako ta nejslavnější a nejznámější, nebo minimálně jedna z nich v tom našem prvním tuplaku tohoto týdne, který dohrál 10 minut po 14. My jsme se s kolegou Vojvodákem vystřídali, on musel utíkat rychle pryč, protože mu za 5 minut jde co? Dobře víte, no a pěkné odpoledne pondělní vám zbýt to přeje Standa Rubáš. Rovnou takhle ze startu taky všechno nejlepší všem Markétám, aby mi to tady nezapadlo. Markéty mají dneska svátek, tak pro všechny dáme Stinga hned dvakrát. Englishman in New York a taky The Hounds of Winter.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

Jak se řeklo, tak se udělalo, to byl Sting. Sting v Tuplácích na Beatu, takhle při pondělku s datem 13. července. Abychom se moc tady nezdržovali nějakým mým povídáním a o to víc stihli muziky, no tak nabídnu hned dalšího jednoho muzikanta. Tak nějak mi to zatím vychází, že to vlastně není o kapelách, ale o jednotlivcích. Po Stingovi přichází totiž Jimi Hendrix. Dáme Crosstown Traffic, to je ta, kterou znáte 100%. Pak dáme tu, kterou si leckdo možná nevybaví podle názvu, jakou má melodii Castles Made of Sand. To vám

0: Bruce Springsteen, jeho Born in the USA, to je věc, kterou úplně každý pozná, tak jsem si říkal, že ta druhá by mohla být úplně z jiného ranku. Nejenom, že z kategorie těch méně známých, ale i žánrově vlastně, nebo podžánrově, z úplně jiné části beatového archivu. I Wish I Were Blind se jmenuje tahle ta věc, která dohrála. Pokud jste ji úplně nerozuměli, nevadí, další muzice rozumět zcela jistě budete, protože když se dívám na hodiny a propočítávám ten čas, myslím, že můžu s klidem tvrdit, že tam nacpeme úplně v pohodě dva songy od tří sester. Ty si taky nehrají na to, že jsou nejdelší v celé rokové historii, ale dodržují takovéto nepsané rádiové pravidlo 3,5 minuty plus minus. Dáme Kovárnu a dáme taky Svatozář. Tady jsou tři sestry.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Ano, až do toho posledního zabibání jsem nechal dohrát Svatozář kapely Tři sestry. 14:43, jestli já to správně počítám, tak dnešní tupláky zakončíme hetrikem, protože si myslím, že se nám tam, když teda teď nebudu dlouho kafrat, vejdou tři písně Marka Knopflera a kapely Dire Straits. A tak tedy ve zrychleném módu Lady Writer, pak si dáme Ride Across the River a pak si, věřím tomu fakt, dáme ještě One Word, protože ta se nám vejde do konce hodiny. Pokud máte nějaké dopravní postřehy, kterým se budeme věnovat potom, tak prosím, býťáci, dejte vědět.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Tak to vyšlo, jak jsem typoval. Cikovského Dire Straits jsou za námi, před námi Pepik, za chvilku budeme vážní, úplně moc, tak teď buďme vážní taky, tak trošku napůl, ale informujme se navzájem třeba o 57. silnici, která v tomhle případě nás zajímá na dojezdu do města Albrechtice na Bruntalsku, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh a v něm nehoda dvou osobních aut, zároveň tady mám hlášku, že na místo vyrazily všechny složky IZS, takže zřejmě tahle nehoda bude vážná, bohužel bude se zraněním. Počítejte s tím. Opatrně projíždějte na D7 na 60. kilometru z Prahy pryč, tam probíhá vyprošťování kamionu, nějaké ty překládky a podobně. Může to překážet. V ulici U Lípy v Táboře se zase vysypalo půl tuny drtě na komunikaci, takže teď se drť překládá a zametá, může to tam překážet. Počítejte s tím. Jeden odstavený auták byste našli taky na Boleslavské dálnici ve směru z Prahy nahoru na Turnov na 45. kilometru. No a na 107. u Kamenice tady v okrese Praha Východ je auto po nehodě mimo komunikaci na místě všechny složky IZS, takže vážná nehoda se zraněním, počítejte, že i u Kamenice se to bude přicpávat. A jezděte prosím víťáci velmi opatrně, nejenom tady, ale úplně všude.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
1: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra se postupně zatáhne. Na většině území se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Teploty budou podobné těm dnešním.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Světový šampionát ve fotbale se letos poprvé hraje s 48 týmy, ale za 4 roky by jich mohlo být ještě víc. FIFA chce počet týmů od roku 2030 znovu navýšit, a to na 64 celků. Potvrdil to její předseda Gianni Infantino. Podle něj by šampionát obstál, protože kvalita mužstev neustále roste. Mistrovství světa se za 4 roky uskuteční primárně ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku. Jeden zápas přivítá také Uruguay, Argentina a Paraguay. Ministerstvo dopravy dostalo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu PPP od 3 konzorcií. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 1,70 miliard 300 milionů do 680 miliard korun. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo mohlo v září. Stavět by mělo být možné na 35 km 400 metrů dlouhém úseku ještě letos. Kvůli technickému problému byly na dálnici D8 uzavřeny oba tunely Panenská ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu. Policie na místě vyváděla z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují děti, a to kvůli vysokým teplotám. Byly uzavřené skoro hodinu a půl. Okénko letadla společnosti Ryanair, které se během letu rozbilo a cestujícího pod tlak skoro vysál, rozbila pravděpodobně lopatka pravého motoru Boeingu 737. Píše to deník Bild s odvoláním na analýzu snímku a videozáznamu a amerického vyšetřovatele. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Rolling Stones na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Scorpions, hey, to be with you in heaven, nabítu za 2:15 tady na Cibulí, chystáme ACDC, Janis Joplin, mrkneme společně také do historie kapely Vohnout, to je takový výhled na kratší horizont, na ten delší horizont. Připomínám, že příští týden ve středu 22. máme beatovou pumpu a máme ji otevřenou všem od 11 do 17 hodin. Jsme v Rudě, to znamená v sídle společnosti XT Line, v Rudě 175, to je přesné číslo a přesná adresa a vy všichni jste zváni. Za prvé se podívat, za druhé si pokecat, za třetí si natankovat muziku, za čtvrté třeba si vyhlédnout i nějaký vercajk, protože to k společnosti XT-Line samozřejmě patří. Vracíme se na starou dobrou adresu, tam to známe, tam už jsme byli, tam už víme, co nás čeká. Na webu to máte i s obrázkama, s proklikem, jednak tedy na XT-Line a jednak taky na mapu, aby se nemohl nikdo vymlouvat, že to nemohl najít. Budeme se na vás těšit.

0: Chtěli vohnout na rádiu Beat.
1: Kapitola 13. Fenek. Rok 1996. Čte Matěj.
2: S rastím klukem jsme měli ve vestibulu metra na stanici Flora a šli jsme tam spíš už tak ze slušnosti, protože jsme počítali s tím, že budeme hrát s automatickým bubeníkem a nechtělo se nám to už měnit. Na Flóře jsme přejeli pohledem několik postávajících jedinců a mohl to být kdokoliv z nich, ale nejpravděpodobněji vypadal tamten, co nás zřetelně zaregistroval a očima se ptal, jestli jsme to my. Měl dlouhý vlasy, bradku, křiváka a na nohu martensky prostě klasická metla. Když se ten člověk schejbal pro koženou brašnu s nápisem TR, ze který koukaly paličky, podívali jsme se s bráchou a Zemánkem na sebe a protočili oči. Pak jsme šli se Zdeňkem do zkušebny a probíhal fádní rozhovor, jako s každým, o kom předpokládáte, že už ho nikdy neuvidíte. Chlapec nebyl žádnej suverén, spíš nesmělej, ve zkušebně si sundal Marteny a obul kecky, pak se zeptal, co se bude hrát, a když jsme mu ukázali nějaký riff, odklepnul to. A poprvé jsme si to rozdali spolu. Mňau.

potom jsme mu ukázali další motiv a pak další a další a ještě jsme to pro jistotu pak zopakovali všechno od začátku. Ten prapodivnej metlo žrál přesně podle našich představ a všechno si jednoduše zapamatoval. Nemuseli jsme mu vysvětlovat vůbec nic a vlastně jsme se ho ani neptali, jestli se mu to líbí a přijali ho. A kapela byla kompletní v podobě, v jaký ji znáte dnes. Rovnou ze zkušebny jsme zamířili vedle do hospody u garáže, kam jsme chodili vždycky po zkoušce. Na účtu rostl plot a my ze Zdeňka, který okamžitě dostal přezdívku Fenek, tahal jeho životní příběh. Fenda se narodil na Vysočině mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem v malý a krásný vísce Věž. Křestní jméno zdědil po tátovi a hudební vlohy zase po mámě, která chodila v dětství do Lidušky na akordeon. Malej Zdenda od doby, co se naučil mluvit, mlátil vařečkou do hrnců a prohlašoval, že jednou bude traktorista anebo bubeník. A tak v 8 letech dostal Zdeněk k narozeninám první regulérní bubny, byly to stříbrný amaty. Když mu pak bylo 10, nastoupil na Lidušku a o rok později přišlo angažmá v první kapele. Byla to vesnická dechovka složená ze starších pánů z Věže pod vedením předsedy Národního výboru pana Vondráka, která vystupovala na akcích typu MDŽ anebo Sraz chovatelů králíků. Pak přestoupil do souboru Emil, se kterým obrážel plesy a potom obdržel občanku a dostal se na bicí nástroje na brněnskou konzervatoř, kde se spolužáky založil svoji první big beatovou kapelu. Dali si jméno Runway, hráli věci od Kabátu a Metaliky a taky nějakou vlastní tvorbu. Po jejich rozpadu Fenek prošel pár dalšíma metalovajma kapelama a taky se přesunul do Prahy, kde nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ješka. A protože se v Praze nudil, tak říkal kamarádům, že pokud by věděli o nějakém hraní, ať mu dají kontakt. No a tak jednoho dne dostal do rukou číslo k nám domů.

a rozpoutal šarvátku, a rozpoutal šarvátku. Re mi fa re mi do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka.

Jsem zvědav, kdy si kolegovi Vodák vymyslí na dopoledne tady nabítu do léta jako živého, taky něco živého od kapely Queen. Tohle to byla studiovka Heaven for Everyone. Víte, co je možný? Je klidně možný, že se do budoucna dočkáme ještě nějakého takového, řekněme tomu, koncertního návratu kapely Queen. Teda samozřejmě bez Freddyho, ale co se týká ostatních členů, tak třeba takový Roger Taylor, ten vysloveně říká, že by se mu to líbilo, že by si to fakt užil a že si myslí, že by se Queen na pódia vrátit mohli. Jediný, na kom to teď prý visí, je Brian May a není to úplně tak, že ten by se tomu bránil, ale právě vzhledem těm zdravotním komplikacím, tak ten musí mít to poslední slovo, jestli Queen ještě někde jako Queen naživo vystoupí nebo nevystoupí. Velmi pravděpodobně nepůjde o žádnou šňůru, už vůbec ne celosvětovou, spíš o nějaké speciální koncerty nebo série koncertů, ale není to vyloučeno, což je vlastně na tom všem docela dobrá zpráva. Rozepsanou ji najdete i na www.radiobeat.cz.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, Byťáci, je to tak. Blíží se celá, bude za dvě minuty. To znamená, že za dvě minuty přijde pravidelná trojice vraždy, korupce a Labus. Dáme si zprávy, mezi tím si řekneme, jak vypadá doprava. Na 340 u Mladeněvic na Chrudimsku nehoda osobního s motocyklem, probíhá vyšetřování, počítejte s tím. Další zpráva nepěkná je z ulice Pod Jarovem v Praze. Tady došlo k havárii nákladňáku do zdi, takže to odnesla, myslím, že spíš ta zeď než ten nákladňák, nicméně překážení a vyšetřování, tak není výjimku ani v tomhleto místě. Opatrně, velmi opatrně jděte na D10 na 49. kilometru na Prahu, je tam prý usvodidel pes, řeší se, jak ho dostat co nejrychleji pryč, na místo už míří ti, kteří by se o to měli postarat, vy ale prosím projíždějte velmi opatrně, ještě jednou to 49. kilometr na Prahu. 635 příjezd do Olomouce, tam je to přicpáno nehodou nákladního s osobním autem, no a vyšetřuje se také v Přešticích na Plzeňsku v Husově ulici, tam počítejte s nehodou dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Byťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra se postupně zatáhne. Na většině území se objeví přeháňky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Ovědu na stadionu s kapacitou kolem 30 tisíc diváků. Národní tým o tom informoval na sociální síti X. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20:45. Místopředseda vlády a ministr zahraničí Macinka dnes odlétá na dvoudenní návštěvu Izraele. Do Tel Avivu s ním míří delegace víc než 30 českých firm, které se tam zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se během dneška a zítřka setká se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem i dalšími partnery. Hlavním cílem je rozvoj bilaterálních vztahů a podpis společného prohlášení obou ministrů. Český velvyslanec v Litvě Aleš Opata se zranil na dovolené v Norsku. Jeho zdravotní stav je stabilizovaný a ministerstvo zahraničí je s ním podle úřadu v kontaktu. Opata působí jako velvyslanec v Litvě od roku 2023. Mezi lety 2018 a 2022 byl náčelníkem generálního štábu České armády. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v České republice. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: No jo, nedá se svítit, pojďme se podívat na dopravu, začneme zprávou od Milana.
2: Zdar Býťáci, rychlá dopravní, po 53. Znojmo Pohořelice, Pohořelice Znojmo, jezdí šedočernej civilní Kodiak a měří. Láká to tady k rychlé jízdě, takže opatrně.
1: Ano, to je jedna z nich. Další je od Kuby, ten má takovou zprávu, která není úplně vtipná v tuto chvíli, protože píše čau Býťáci, na D1 ve směru od Prahy za mostem Šmejkalka je nehoda, dálnice úplně stojí. A to si uvědomíme, že by to stalo normálně díky tomu dopravnímu omezení, které tam je. Právě v něm došlo k tomuhle tomu střetu a ta nehybnost té dálnice tak začíná zacpávat. Teď aktuálně tady ten sjezd dolů od Popovic k Benešovské, ale dá se očekávat, že to poroste. Budeme to sledovat. Vy s tím ale počítejte a pokud tudy teď aktuálně musíte projet, no tak bych skoro doporučil poohlednout se po nějaké objízdné trase, protože, jak říkám, normálně by se tam stálo, dneska se tam bude stát na druhou. Co mi hlásíte dál takhle v, řekl bych, brzkém odpoledni ještě, tak je třeba Brno křižovatka Křtinské, Novolíšeňské, Jirovnické ulice. Tady je nehoda dvou osobních aut, která to tam kompletně komplikovala. Na 13. u mostu nehoda dvou osobních aut, tam se vyšetřuje, to je další jedno takové místo. Na D5 se na 15. kilometru na Prahu počítejte s porouchaným osobákem. Stojí tam i s karavanem, takže ho objíždějte velkým obloukem a jeďte opatrně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Van Halen na Radio Beat, jejich Panamata právě teď dohrála i s tím motorovým řevem, který se tam ozývá v té mezihrávce v polovině, tak to je muzika, která je za námi. Koukám na tom, jak jsme na tom s muzikou, která je před námi, tedy myslím tím tu muziku, která bude tvořit půlnoční alba příští týden. Minulý týden jsem říkal, všimněte si, že v té nabídce není nic českého, to proto, že česká muzika teprve přijde. No a my vybíráme, jestli to bude Krucipěska hovno zle, nebo Katapult s albem Nostalgia, nebo Pumpa s albem Frankenstein, nebo Harley s albem Zatím je to dobrý, nebo Škvor s albem Soběvěrnej, nebo Hromosvod s albem Sen nenasytných kluků. Všechny ty alba mají pojítko, nejenom teda to, že jsou všechny český, ale zároveň všechny jsou poměrně čerství a jsou taky ze stejného roku. Stejný rok vydání spojuje celou tu šestici na webu Rádia Beat. Vpravo nahoře, to je to místo, kde klikáte, vyberete si, která z těch nabízených šesti desek je vaše nejmilejší, jednou do ní drcnete, tím se tam zvýší počet hlasů o jedna a už se o to nemusíte starat, jenom nezapomenout na tenhle ten jednoduchý krok, protože, jak víme, teď je ještě furt brzo, každý má spoustu času, ale on najednou bude neděle, bude večer, bude půlnoc, bude pozdě. Tak na to býťáci myslete a zavčasu vyražte na www.radiobeat.cz, vyberte si, jak máme hrát příští týden před půlnocí.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Vítáci, zpět na silnici, ještě než sem vnikne náš Pepek. Začneme tou šmejkalkou, protože tam nás to tak jako poměrně trápí a trápit bude.
2: Prahy do Brna, na konci mostu zůstal vyset kamion a druhý blbec se chtěl protlačit vedle tím 2-metrovým pruhem. Ucpal to, minimálně projíždím už na 18 metrů od fronta. Jedou tam už policajti, ale vzhledem k tomu, že tam jsou dva kamiony vedle sebe na těch 2 metrech, tak nevím, jak se tam vejdou.
1: Ano, snaha je to tam tak co nejrychleji odklidit, dokonce mám zprávy, že už by snad měl sem tam někdo projet tím druhým jízdním pruhem, což by vlastně byla dobrá zpráva, nicméně vy pokud teď v tom odpoledním provozu míříte z Prahy na Brno, tak počítejte, že už od Šechrom, to znamená před Modletickým sjezdem, to už jsme v tom stoupáku nahoru, jak je takový ten čtyřpruh, který se tam nahoře potkává, tak tam už to začíná váznout a po celé délce toho kopce přes odbočku na Benešov až právě k tomuto místu se tvoří kolona a zatím teda zdá se narůstá. Budeme ji sledovat i nadále, ale nejenom ji, budeme si říkat i o jiných místech. Což na dálnici D1 může být třeba kilometr 200, úplně přesně 200, ve směru jakože na Prahu, tak tam se teď řeší havárie osobního s nákladním autem. Ústí nad Labem přístavní ulice, 3 osobáky v sobě, taky na 43, jeďte opatrně nebo možná lépe nejeďte, dejte si ještě kafe navíc, protože u Bořitova na Blanen se stala nehoda nákladního s dodávkou, na místě jsou všechny složky IZS, takže se dá očekávat, že průjezd tady v tuhle chvíli taky nebude úplně hitparáda, když pojedete později, uděláte lépe. V Havířově Petřvaldská ulice, nehoda 2 osobních aut, to mi tady hlásíte a zakončíme to prevencí D48 na 64. ve směru na Český Těšín. Tady je porouchaný odstavený nákladňák mimo jízdní pruhy v tom odstavňáku, přesto i tam projíždějte s velkou opatrností.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio B. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra se postupně zatáhne. Na většině území se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování z obcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Ostrava to uvedla na svém oficiálním webu. Nyní sucho už je ve skoro polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Inter sucho zasahuje takto intenzivní sucho hlavně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru maximálně 15 mm. Na čtvrtině je pak relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Likvidace požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně asi potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli se odkládá. Původně hasiči nevylučovali, že to bude dnes. V okolí budovy dnes bylo zpřístupněno několik ulic. V minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. Lodní doprava v Hormuzském průlivu se v posledních dnech dál komplikuje. Plavidla při cestě proto začala raději vypínat sledovací systémy, aby nebylo možné zjistit jejich přesnou polohu. Rejdaři se tak snaží snížit riziko útoku v oblasti, o jejíž kontrolu se už několik měsíců přetahují Spojené státy a Irán. A je po zprávách. Po nich si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.

Jedna taková narozněžněné pondělní odpoledne, což teď mi došlo v té větě samo sebe, tak nějak vylučuje. No a zvlášť těm, kteří stojí na D1, kde nám ta kolona teda statečně nedůstá. Před chvilkou někdo psal, já to rychle ještě najdu, tady Honza, tak ta fronta na D1 je až na 17. kilometru, to už si myslím, že neplatí, podle mě už bude někde dál, protože když se podívám do dopravních map, tak někde daleko před sjezdem na Velké Popovice už stojíte ve špuntu a ten se fakt moc nehýbe. Způsobila ho nehoda dvou kamionů v tom zúžení za Benešovskou, to znamená na nějakém 23. kilometru. Tady teď v tuhle chvíli fakt, jestli se tudy vydáte, tak sváču a pití sebou, to se vám rozhodně vyplatí mít, protože tady nějakou chvilku pobudete. A třeba se zase seznámíte s novými lidmi. Je to jedna z těch dopravních situací, které sledujeme. Další samozřejmě hlašte přes apku numero na číslo 210 32 33 34. Já se vám pokusím nejenom do kolon to odpoledne malinko zlepšit, alespoň tou muzikou. Mám tu Vysáče, Stony i Manfreda Mena.

0: Ku, ta je právě teď nabíto za námi, je 17.27, krom jiných věcí sledujeme D1 a okolo toho 21. kilometru před i po, protože tam se nám tvoří kolona. Karel, ten měl teď před chvilkou čerstvé zprávy z místa, abyste věděli, jak to tam vypadá.
1: Objíždí se levým pruhem a skákal jsem to zhruba hodinu z Mirošovic, takže se to rozjíždí, ale prostě díky provozu a že se to cpe do levýho, tak to pojede pomalu.
0: Ano, ve směru od Prahy ta kolona začíná už někde před Popovicemi, tak na to myslete.

0: Rádio Beat. Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Začneme golfem, protože česká golfová jednička Sára Kousková si na Majoru Evian Championship ve Francii pohoršila a před závěrečným čtvrtým kolem se dělí o 47. místo. V pátek prošla poprvé na Majorech katem z 23. pozice a v sobotu zahrála ránu nad par. Celkově má vítězka 2 evropských turnajů skóre -2. Česká dráhová cyklistka Emilie Jarošová je juniorskou mistryní Evropy ve sprintu. Na kontinentálním šampionátu juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi porazila ve finále 2-1 mistryni světa Veroniku Solozobovovou z Ruska. A ještě motorsport. Ve Formuli 1 už svou budoucnost nevidí. Rezervní pilot McLarenu Pato O'Ward požádal vedení vítěze posledních 2 pohárů konstruktérů o uvolnění z role rezervního jezdce Formule 1. Se značkou ale zůstává a chce se naplno soustředit na svou kariéru v šampionátu IndyCar. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec. Radio B.

James Brown na rádiu Beat. It's a Man's World je právě teď za námi. Cibule okozují přesně 17.40. V kalendáři svítí Markéta, tedy svítí. Mám ji tady hned na vrchu na všech monitorech, aby se nezapomnělo na to, že Markéta dneska má svůj svátek. Ale když se člověk podívá na 13. červenec, najde tam ještě jiné věci, které se dají oslavovat i v případě, že nejste Markéta. A jsou tam jako zajímavé věci. Třeba můžete oslavovat, co tohle to je, vepřový bok, tak ten má dneska svůj svátek. Pak taky to, co bychom do našeho přeložili jako trenčanský párek s fazulou, ten má dneska svůj mezinárodní den, jinak jsou to samozřejmě obecně fazole v takové té rajčetové omáčce s nějakou tou uzeninou. To se dá oslovat celkem sympaticky, tak to je další jedna možnost, kterou vám tak jako podsouvám, pokud byste při pondělku toužili po večírku. A pokud i tohleto by nebylo něco, s čím byste si poradili a chtěli byste ještě obyčejnější záminku k večírku, tak přátelé, dneska je Mezinárodní den šutru. Jako vážně, Mezinárodní den veškerého kamení na celé planetě. Nevím, jak se to slaví, jestli někde uvidíte ležet kámen, tak mu asi nevím co, podejte pravici. Zkrátka kameny jsem našel v mezinárodních kalendářích, taky jdu zkoumat, kdo to vymyslel a proč, protože to mě fakt zajímalo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: na konec aktuální hodiny. To je ona, Mountain of the Sun, ta dohrála přesně v 17.05 a pade před námi je 6 o'clock rock, samozřejmě, protože je pracovní den a tím pádem po 6.360 už chystám, ale sválně vám neřeknu, jaké to budou, počkejte si na ně, protože 6 o'clock rock začíná za pár minut. Předtím stihneme zprávy s Pepkem a předtím se podíváme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Začít samozřejmě musíme na dálnici D1 ve směru Praha-Brno na úrovni Šmejkalky a přední, to znamená v našem případě už někde za Modletickým sjezdem, protože odtud se ozýváte už nějakou chvilku.
2: Objíždí se levým pruhem a skákal jsem to zhruba hodinu z Mirošovic, takže se to rozjíždí, ale prostě díky provozu a že se to vstá do levýho, tak to pojede pomalu.
0: Ano, velmi pomalu to jede, ta nehoda dvou kamionů, která se stala ve zúžení v tom omezení na 23. kilometru, způsobila, že pokud jedete z Prahy, tak už někde před Popovicema, za Modleticema, jak se najíždí do toho stoupáku nahoru, tak začíná kolona a je velmi hustá a velmi pomalá. Počítejte s tím, že tady ztratíte hromadu času, takže buď to vyrazit včas s předstihem, anebo jinudy. To bych asi v tuhle chvíli ještě doporučoval. Brno, Hradecká ulice, tady pozor, tady se nám motá cyklista v protisměru. Bůh ví proč, nebudu spekulovat, projíždějte v každém případě velmi opatrně. Dubňany a odtud ulice zvaná Jarohněvice. Tak tady máme už rovnou havarovaného cyklistu, došlo tady ke kolizi s osobním autem, probíhá vyšetřování. V Brně v Dlouhé počítejte, že nám taky padl cyklista, hrgot cyklisti vyrazili hromadně teď někam do ulic. Tahle nehoda zdá se být se zraněním, na místě jsou policisté a taky lékaři. Praha, Vladivostok, tam cyklistu nemám, ale mám tu hlášenou nehodu dvou osobních aut, tak s tím počítejte. A v Mladoboleslavské v Praze je hlášena havárie osobního s motocyklem se zásahem všech složek IZS, takže i tady bude ten průjezd velmi výživný, jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra se postupně zatáhne. Na většině území se objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic. 57-letý bývalý reprezentant už vedl tým v letech 2006 až 12. Teď nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po mistrovství světa. O jeho návratu do funkce dnes informoval Národní svaz, délku kontraktu nezdělil. Bilic si obnovenou premiéru odbude 26. září v utkání Ligy národů proti České republice v Praze. Ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty, jak to dělá od dubna kvůli dražší ropě v důsledku útoku Spojených států a Izraele na Irán. Situace na Blízkém východě ale zůstává vyostřená a k tomu rafinérie navýšené marže. Analytici proto očekávají rychlý růst cen u čerpacích stanic. Ceny tímto podle nich vzrostou hned od pondělí, napsali to novinky.cz. Správa železnic dnes začala opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do stavby ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály, které přes ní vedou. Dělníci už ráno omezili dopravu ve směru na Holešovice a začali s bouráním svodidel. Situaci řidičům navíc stěžuje další omezení na nedalekém Hlávkově mostě. Americký prezident Trump oznámil, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Iránu v Hormuzském průlivu a že budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatky. Napsal to dnes na své sociální síti Truth Social. Hormuzským průlivem procházela pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, než nad klíčovou lodní trasou na začátku konfliktu uplatnil kontrolu Irán. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

California Dreaming, Mamas and Papas, to jsme byli v 60. To snad nemusím nikomu říkat, stejně jako v případě kapely Beatles a Dizzy Mi Slizzy. Už po zvuku, po sluchu, po rytmu je jasný, že tohle je muzika ze starých časů a kdyby náhodou někdo byl pololuchej, no tak ví, že po 6. hrajeme 60, takže se k tomu výsledku stejně dostane taky. 3 60 po 6. zvané Six O'Clock Rock jsou tedy v plném proudu, jsou za svou polovinou, než kvůli ve dvou třetinách, protože jednu píseň vám ještě logicky musím pustit. A ta bude tentokrát od kapely The Denisons. Zatímco Mamas and Papas a Beatles, to si dneska pamatuje ještě úplně každý sváně. Přiznejte se ruku nahoru, kdo už dneska, když řeknu The Denisons, tak jako zalapá po dechu a řekne si ano, na ty už jsem zapomněl, anebo si už vůbec nespomene. Připomeneme to třeba touhletou věcí. To byl velký hit v 60. Jmenuje se Walking the Dog.

Jeden Prince a jeho Purple Rain. Co se týká dešťů jako takových, no tak ty vyloženě hlášeny nejsou, a to v příštích dnech, než kvůli dokonce týdnech. Naopak, tady ty tropické letní teploty nám mají vydržet, a to poměrně stabilně a dlouhodobě. Sem tam, ale díky tomu může přijít nějaká bouřka, která se má objevovat a zase mizet a mají vznikat v podstatě na území celé České republiky, tak s tím býťáci počítejte a případně se podle toho nějakým způsobem zařiďte. Speciálně, když se tady podívám na odhady meteorologů na zítřek, tak velmi silné bouřky po celém území České republiky mají platit zítra mezi 12. a 18. hodinou, pak to nebezpečí těch bouřek má zase pominout a přesouvat se hlavně na Moravu. Ale jak říkám, v takovém té předpovědi běžné, tak meteorologové hlásí, že úplně žádný velký deště až na tyhle ty nárazáky by nás čekat úplně neměli. Pokud se někam chystáte vypravit, zvolte svůj letní outfit právě podle toho, aby vám nebyla zima, pokud zmoknete, a hlavně, aby vám nebylo úplně velký vedro, pokud náhodou teda nezmoknete. Já mám za sebou celý víkend v sedle motocyklu, kdy v podstatě pod zadkem máte topení a nad hlavou máte topení druhé, a musím říct, že jsme se zapotili vydatně, ale byla to příjemná výjížďka od pramene Vltavy až k Praze se spoustou motocyklů, spoustou nadšenců, spoustou lidí s Big Beatem. Přežili to všichni, jak tu jízdu na motorce, tak i sobotní večírek. Tak můj pozdrav teď v tuhle chvíli tak směřuje hlavně tímhletím směrem na Vltava Ride.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Synice, které umějí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou zkoumat, jak na tyto organismy působí pobyt na oběžné dráze. Brněnská univerzita bude jedinou českou vysokou školou, jejíž experiment se dostane na jednu z prvních misí nového evropského raketoplánu Space Rider. Ten by měl poprvé odstartovat v polovině roku 2028 a na rozdíl od běžných družic dokáže vědecké experimenty po skončení mise dopravit zpět na Zemi. Vědci vyšlou do vesmíru vysušené synice a budou sledovat, jak se po návratu znovu probudí k životu. Zajímat je bude, jak na ně působila mikrogravitace a podmínky na oběžné dráze.
0: Vítoskop.
1: Letos v říjnu vyjde desková hra vytvořená podle úspěšné videohry Kingdom Come Deliverance. Nabídne 28 možných scénářů příběhu a bude možné v ní lovit, sbírat byliny nebo krást. Obou dílu videohry KCD se prodalo přibližně 16 milionů kusů.
0: Vítoskop.
1: Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponent mohou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos asi podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Vítoskop končí. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio Beat.

Oli's na Radio Beat, Canary in the Coal Mine dohrává, je 18.40, no a před námi je ještě halda muziky, to jo, ale taky už je čas na to říct si, že za malou chvilku Máňu předám, no a vy se můžete těšit zase na něco trošku jiného, jak na hlasy, tak i na náplň, protože Jaroslav Císař dneska v krásných nálezech, mimochodem s pořadovým číslem 767, letní rokovou všeho chutí, tak tam švíknul všechny možné skladby, bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Skutečně je to takový myšmaš, ale myšmaš muziky, kterou myslím, že leckdo možná vůbec nikdy ani neslyšel nebo o těch kapelách neslyšel. Jestli to na vás platí nebo ne, zjistíte už za malou chvilku, protože krásné nálezy startují v 19 hodin. Do toho vám slíbím o tu Semana a jeho pondělní povídání na volné téma, muziku, která k tomu patří a prostě příjemný takový letní večer při poslechu beatu, tak ten nás čeká od 8 až do 11. No a v prázdninovém rytmu pokračujeme i potom dál, jenom personál se nám tady vystřídá a přijde Martin Vysušil. Jeho 11 v 11 je pravidelný pondělní pořad, bude obsahovat 11 pecek před půlnocí a právě prázdniny mají být tím, co ty pecky spojuje, tak aby to celé krásně zapadlo do sebe.

David Gilmour na rádiu Beat. Out of the Blue je za námi, je 18.56, tedy i moje dnešní vysílání tady na Beatu je definitivně za námi. Já děkuji za spolupráci, Beatáci, můžu vám slíbit, že zítra ve 14 hodin budu zpátky na těchto značkách, no a budu se na vás těšit a vy si užijte to všechno, co je mezi tím připraveno a že toho teda opravdu není málo.

0: Radio B. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás už po druhé v době prázdnin a dovolených zvuk poslechu dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorií i hudebními styly. Zahájila ukázka Embrace ze zbrusu nového hudebního projektu anglického skladatele a hráče na klávesové nástroje Cliva Nolena, který nazval Kámora. Vedle svých solových nahrávek je známý také jako člen souboru Pendragon a Arena. Skupina Kámora vznikla v roce 2005 za účelem tvorby epických rockových oper. Nolan v daném případě spojil své síly s dalšími zkušenými rockery a zejména se zpěvačkou Agneškou Švitou, rodačkou z Polska, která od roku 2007 spolupracuje i s Pendragon. V roce 2008 se představili zatím na největší ploše vydáním adaptace klasického románu spisovatele H. Rida Haggarda She, zasazeného do viktoriánské doby. Premiérová prezentace připraveného materiálu proběhla v Katovicích v říjnu 2007. Vybraná ukázka Embrace pochází ze stejnojmenné EP desky, která obsahuje tři speciální verze skladeb, které pochází ze zmiňovaného dvojalba She. Švédské hardrockové kvarteto, které si říká The Kill, vzniklo v roce 1992. Stalo se ikonou rockové scény země tří korunek a vysloužilo si rovněž označení hardrockové instituce. Na své stejnojmenné debutové album si ovšem muselo 3 roky počkat. Skupina pak desku nahrála během pouhých 3 týdnů. Stalo se tak Malmö, kde tím otevřela činnost brusu nového nahrávacího studia. Poté následovalo první turné The Kill po Evropě, během něhož se také představili v Británii a Německu. Podle vyjádření hudebních publicistů soubor od svého debutu v roce 1995 vydává jedno kvalitní album za druhým. Produkuje skutečně šťavnatý hard rock. Roni The Kill představili už svou celkově 11. velkou desku. Za jejich průlomovou kolekci se považuje 3. velká deska Voodoo Caravan z roku 2001 a právě z ní teď za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Travel Without Moving.

Nyní přichází v krásných nálezech premiérově na řadu kapela ze západního Londýna z Richmondu, která si původně říkala Themselves. Objevila se v roce 1966 a zařadila se mezi významné představitele britské psychedelické scény. Kvartet se v následujícím roce v září přejmenoval na Virgin Sleep. Nahrávací smlouvu podepsal u renomované značky Drum, co sice mnohé slibovalo, ale ani to jim nakonec nezajistilo vydání alba. Skupina byla aktivní až do roku 1969. Z období 1967 až 68 po ní sice zůstaly dva velebené singly se zajímavou instrumentací, ale ani to k prosazení nestačilo. Dnes si budete moci z vysílání rádia být poslechnout skladbu Secret a stranu jejich druhého singlu z ledna 1968.

Následuje další premiéra, a to americký soubor Smoke Rise New Jersey. Tohle kvarteto vytvořilo prakticky jediný hudební projekt, ale za to významný. V roce 1970 představilo svůj koncepční projekt The Survival of St. John, který se dnes považuje za první americkou rockovou operu. Na desky se však dostala v podobě dvojalba až v následujícím roce. Premiérově tohle dílo o paně Orleánské zaznělo v divadle Studia Arena v Buffalo. O libretto se postaral James Lineberger, produkce desky se zhostil mimo jiné nositel několika cen Grammy, skladatel, textař a libretista Steven Lawrence Schwartz. Tenhle hutný melodický art rock mohl podle některých publicistů ve své době směle konkurovat takovým rockovým veličinám jako Grand Funk Railroad nebo Blood Rock. Smoke Rise se však komerčně neprosadili. Skupin tvořili tři bratři Ruffinovi, ke kterým se přidal basista a zpěvák Randy Book. Podceňovaní rockeři byli aktivní od roku 1969, ale o tři roky později to zabalili. Z vrcholného, i když bohužel jediného díla Smoke Rise, dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní skladba Survival.

0: být.
1: Představitel melodického roku, anglický zpěvák Lee Small, si v květnu 2023 nadělil své čtvrté studiové album The Last Man on Earth. K názvu se nechal inspirovat jedním ze starších filmů s americkým hercem Vincentem Pricem. Hudební kritici Smallovo album přiřadili ke stylu těch, které produkovali soubory jako Toto nebo Journey. Jinak Smallův vokál zníš asi na 40 albech. Zpěvák je však typickým mnohoobročníkem. Působil třeba u The Sweet, Shy nebo je členem sestav kapel jako Fenoména nebo Lionheart. Svou poslední velkou desku autorsky připravoval ve Spojených státech ve spolupráci s australanem Sonny Stevenem. Nahrávala se hlavně mezi Londýnem, Los Angeles a Texasem a podílí se na ní plejáda zkušených rockových muzikantů. Například part amerického zpěváka Dana Reeda, protagonisty souboru Dan Reed Network, na duetu se Smallem prý vznikl v Praze. Z novinky zpěváka Lee Smalla si teď prostřednictvím Rádia Beat budete moci poslechnout skladbu You're Not The Only One.

limit, ale rozvinul svůj nevšední skladatelský talent, jdoucí ve šlépějích do Beatles. Jak tohle období Jeffovy hudební dráhy hodnotil publicista Nick Dalton. Manažerem téhle formace se stal Jeffův otec. Skupina pak hrála ve většině dnes proslavených rockových klubů v Británii, včetně Liverpoolského Cavernu nebo klubu A Go Go v Newcastlu. V roce 1967 nahráli The Outer Limits jednu ze svých skladeb na desku pro charitativní účely s tvorbou studentů školy, kterou tehdy Jeff navštěvoval. Pod svá křídla si tento projekt vzala firma Decca, která zřídila zvláště pro nové výhonky rockového progresu značku Deram. A tak se v dubnu 1967 objevil na značce Deram i single The Outer Limits, na jehož B stranu byla zařazena skladba Help Me Please, kterou za vámi posílám ze studia Rádia Beat. Jejím autorem je Jeff Christy. Vedle solového vokálu zde hraje na kytaru i na piano.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Nyní vás pozvu na hudební výlet do Nizozemska k neoprogresivnímu souboru symfonického roku, který se říká Triangle. Nachází se na podobné stylové parketě jako například Marillion či Twin Age. Čtveřice muzikantů se dala dohromady již v roce 1993 v Rotterdamu pod názvem Square the Circle. Byli to vesměs zkušení hudebníci, kteří již něco odehráli v místních kapelách. Nestabilita jejich sestavy však patřila téměř k jejich poznávacímu znamení. V roce 2000 se jim podařilo nahrát svou debutovou desku, ale s náhrem, aby se přejmenovali na Triangle. Skupina to nakonec vyřešila šalamounsky. Přijala nový název, ale pro pojmenování svého debutového alba, které se objevilo na trhu počátkem roku 2001, zvolila svůj původní název Square the Circle. Mělo příznivý ohlas. O 3 roky později, po vydání své druhé velké desky, to kapela na 8 let zabalila. K obnovení její činnosti došlo v roce 2012 kuriózně po večerním četování původních členů kapely. Ze 3. alba souboru Triangle z roku 2016, které nese název Alert and Alive, si teď na rozhlasu

0: Vzácné nálezy.
1: V únoru 1967 vznikla v městečku Warrington v Lancashiru kapela, která se pojmenovala přímo pohádkově Fairy Tale. Po příznivém ohlasu svého působení v klubech jako Cavern nebo Wigan Casino přesídlili na jaře 1967 do Londýna. Zde získali pozornost manažera Dona Ardena, který řídil kariéry Little Richarda, Gina Vincenta, The Small Faces nebo Black Sabbath. S uznáním svých schopností však rovněž dostal nelichotivou přezdívku Al Capone hudebního biznisu. Fairy Tale ještě v roce 1967 získali nahrávací smlouvu u Decca Records. Už v srpnu téhož roku jim vyšel debutový singl se skladbou Guess I Was Dreaming na titulní straně. Měl slušnou odezvu. Ve vysílání rádia Beat zazní za okamžik. Skupině se však tenhle úspěch už nikdy nepodařilo zopakovat, tak se z hudební scény záhy vytratila. Hudební publicisté tvorbu Fairy Tale označovali jako vkusné propojení psychedelie s punkem. Zároveň ale rovněž připomínali, že na své hudební kořeny, které si přivezli ze severu, nějak zapomínali.

krásné nálezy. Na rádiu Beat. Soubor, který se říkal The Barrier, pocházel ze západního Londýna z Fulhamu. Vznikl zde na konci 60. let. Kvarteto se původně pojmenovalo zletněji Pearl Barrier. Skupina své první nahrávky vydávala na malé značce iMark, zaměřené na blues. Později podepsala nahrávací smlouvu s firmou Philips. V roce 1967 natočili The Barrier také 4 snímky pro vysílání BBC pro pořad, který měl na starost redaktor Stuart Henry, jenže výsledek byl stejný. Kapele se stejně nepodařilo prosadit. Stopy skupiny na hudebním kolpišti ta končí na přelomu let 1968-69. Z toho, co po sobě do Barrier zanechali, teď z vysílání Rádia Beat uslyšíte skladbu Spotlights. Je to bezstranný jejich posledního singlu z prosince 1968, který kapela vydala na značce Philips.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Hudební kariéra velské rockové zpěvačky Bonnie Tylerové, narozené ovšem jako Gaynor Hopkinsová, trvala 5 desetiletí. Objevili scout Roger Bell v jednom klubu ve Swansea. Její první hit pochází z roku 1977 a natočila 18 velkých desek. V poslední době žila na pobřeží Atlantiku v Portugalsku ve městě Faro. Začátkem května letošního roku se odsud rozletěla do světa zpráva, že musela být hospitalizována v nemocnici, aby neprodleně podstoupila operaci perforovaného střeva. Poté ji uvedli do umělého spánku. Po měsíci ji probudili, ale její stav se nezlepšil. Zemřela 8. července ve věku 75 let. Dnes vám na vlnách Rádia Beat zpěvačku připomenu v nahrávce Hirschy Kamms z roku 1984. Jejím spoluautorem i producentem je známý hitmaker Giorgio Moroder. Píseň, za kterou byla Bonnie v roce 1985 nominována na cenu Grammy za nejlepší ženský vokál, byla původně určena pro soundtrack k restaurovanému filmu Metropolis. Jedná se o němý film režiséra Fritze Langa z roku 1927. Naproti tomu žebříčková umístění písně nebyla nikterak pronikavá. Bonnie song Hirschy Kamms znovu nahrála na své album Simply Believe z roku 2004. V její diskografii má pořadové číslo 14.

Vzácné nálezy na Rádiu Beat. Dnešní druhou hudební prázdninovou procházku do světa roku uzavře americké kvarteto z Atlanty, které se říká Bitters. Je typickým představitelem kategorie nastupujících souborů nové generace. Nejen tím, že vznikli a začali nahrávat až v tomto tisíciletí, ale tím, že se hlásí ke své inspiraci glam rockem. Původně si ovšem říkali Poison Arrows. Hudební tisk je onálepkoval, že produkují rock'n'rollové retroorgie. Bitters své první nahrávky vydali v roce 2010 na EP deskách, debutové album jim vyšlo v roce 2015. O dva roky později k němu přidali druhé. V říjnu 2018 skupina ohlásila přerušení své činnosti na dobu neurčitou, tak se nechme překvapit, kdy se opět vrátí na scénu. Ze zatím posledního albového počinu formace Bitters z alba The Future and What It Used to Be, čili Budoucnost není to, co bývávala, z roku 2017 si poslechněte skladbu Calling You Home. Příště vás pozvu k poslechu třetí části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Se svou tvorbou se představí Wedding Present, Hi-Fi, Watch, Night Flight Orchestra a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Američtí Bitters zakončí dnešní vydání Krásných nálezů se svou skladbou Calling You Home z roku 2017.

0: Rádio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
3: Večery u repráku.
0: Na Rádiu Beat.
4: Tak buďte vítáni, býťáci, u dalšího večera u repráku. Před chvílí skončily krásné nálezy. Jaroslav Císař nás potěšil, tedy mě určitě. Letní roková všeho chuť opět stála za to. Já jsem se tady do toho zaposlouchal, bylo to naprosto fajn. Věřím, že se to líbilo i vám. Ostatně podle SMS, který tady ještě pořád jako naskakují, tak to vypadá, že skutečně se to líbilo. No a o čem dneska bude řeč? Tak samozřejmě to bude taky o muzice hodně. Budeme si hrát, budeme si pouštět nějakou tu muziku. A když už tedy u té muziky jsme, tak já jsem se pozastavil u toho, že v pátek vyšlo to nejnovější poslední album Foreign Tongues z skupiny Rolling Stones. Má, řekněme, alespoň tak, jak jsem se ptal ve svém okolí, různé ohlasy. Není to vždycky jenom pozitivní, jsou lidi, kteří to nějakým způsobem třeba i kritizují, mají na to samozřejmě právo, každý má právo na něco. Nicméně za mě je to obdivuhodná záležitost, zejména obdivuhodný už vzhledem k tomu věku, jaký chlapi mají a jak se pořád drží a jakým způsobem jsou schopní tyhle věci dělat. Za sebe musím říct, že jsem to album slyšel o víkendu dvakrát a zatím musím říct, že kdybych měl nějak žebříček stavět, tak, nebo ten žebříček těch posledních věcí, tak Hackney Diamonds z 23. roku se mi líbí víc, ale ono je to totiž tak, že už ho mám jako víc naposlouchaný a dostalo se mi víc pod kůži. Takže až si tohle nejnovější album, který v pátek vyšlo, poslechnu víckrát, možná, že tam najdu mnohem víc toho, co se mně na tom bude líbit. Ono to tak je, já tedy to tak mám, nevím, docela by mě zajímalo, jak to máte vy, jestli taky potřebujete si poslechnout desku, která vyjde, já nevím, 6x, 8x, 10x, abyste v ní našli všechny ty niance, které tam jsou, anebo na první dobrou si řeknete tohle jo, anebo tohle třeba ne, a tohle je průměr. Já nehodnotím na první dobrou, mám to už od mládí, že vždycky se snažím tomu dát několik šancí, to zní blbě. Prostě to poslouchám víckrát a pak teprve si řeknu, tak tohle mě chytlo, nebo tohle mě nechytlo. Rolling Stones, jejich nová deska je tedy na trhu. Nevím, kolik z vás už to slyšelo a možná bychom mohli dneska dát řeč i o tom, jak se stavíte právě k těmhletěm, řekněme, letitým muzikantům, u kterých se už moc krát třeba i říkalo, že jsou jakože za zenitem a pak zase přišli s něčím novým, co je nějakým způsobem chytlo a chytlo to i posluchače a získalo si to zase nový publikum. Zkrátka, jak moc si užíváte toho, že tihle staří pardálové pořád ještě ty desky vydávají a že hrajou pořád tu nádhernou muziku. Já si to tedy užívám vám moc, ale záleží i na vašich názorech. Můžete mi jednak psát na naší býťáckou apku nebo SMSky na 720 001 222. Můžete mi i volat sem do studia na 210 32 33 34. Můžete mi psát maily. No a můžete na tu býťáckou apku taky namlouvat vzkazy. To všechno lze a všechno můžeme tady nějakým způsobem provést. Takže se do toho klidně puste. Telefonní číslo, linka je volná sem do studia a my si ty Stony teď pustíme.

0: líbí.
1: Tak se nám ten dnešní večer u Depráku tak nějak rozjel, volal mi Býťák Řáno z Neratovic, poslechněte si ten telefonát.
2: Neratovice, ahoj o to.
1: Ahoj, čau.
2: Večer přeju.
1: Čau.
2: Prosím tě, no. Tobě jsem kdysi posílal, když jsi zaskakoval všim jeho ty zprávy z jachtingu, to jsem já furt to samý strašidlo.
1: To je možný, ale já už si to úplně nepamatuju, protože jachting jasně, v hlavě nenosím.
2: Jasně, ale prosím tě, ale dřív než ty jsi nastavil to téma,
1: no.
2: Mě to v té hlavě cvaklo. Ty jsi začal tím, že něco musíš prostě, já mám zkušenost, že když se mi něco líbí na první dobrou,
1: no.
2: Tak to ve mně nevydrží dlouho.
1: Jo, takhle, že to přejde.
2: Je to moc chytlavý, je to fajn prostě, jo, zamrazí v zádech.
1: Jo.
2: Ale potom prostě, když se k něčemu doposloucháš, tak to je najednou to. To je jako, když jako hezkou holku potkáš, jo, je fajn, jako líbí se ti, otočí se za ní a nakonec taky můžeš zjistit, že je blbá.
1: Třeba, jasně, jo. Rychle to omrzí, no.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Jo. Vlastně ti rozumím, ještě, no, takhle to někdy bývá.
2: Pak ještě na tu druhou, to ty aktivity těchto starých pánů. Já jsem, nevím, jak to říct kulantně, ale já mám strach na ně chodit. Já jsem, viděl jsem Michala Ambrože, když tam ještě stál, jak Samson, že jo, a drtil tu kytaru, pak jasně. Jsem hodil na sedačce s těma rukama zpívat a pak, že jo, a já nevím, třeba Phil Collins taky.
1: Já ti rozumím, padá na tebe někdy smutek, jako, jo? Že,
2: no, takový, ale zase na druhou stranu udělal mi tolik radosti v tom životě, že vždycky se na ně ještě jdu podívat. Tak to bylo takový téma. Jako...
1: Jasně, je potřeba jim to taky oplatit, to, že udělali oni tu radost, tak udělat jim tu radost, že když ještě hrajou, tak jim prostě jít zatleskat. Nejenom za ten jeden koncert, ale i za to, co dělají pro tu muziku dlouhodobě.
2: Za to celý, za to všechno.
1: Tomu přesně rozumím. No to jo, hele, super, díky za tyhle názory. Co si pustíme?
2: Ty bláho, trošku jsi mě dostal. Ale já jsem s tím vůbec nepočítal.
1: Tak dobře, a tak zmiňoval jsi třeba...
2: Ale to, no, já bych měl, protože k těm, jak jsem jmenoval pana Collinse a to, no. Tak to samý i Ian Anderson.
1: No.
2: A Jeff Routal. Tak
1: takže bychom si dali něco.
2: Dostává She's Such a Was a Dancer.
1: Jo, no tak jo, tak si ji pustíme, jo?
2: Hele, to mi uděláš velkou radost.
1: Díky za tenhle tvůj názor, za to popovídání. No a pustíme si Jetra. Měj se, čau.
2: Hezký večer, ať se daří. Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Tak jsem se tady ponořil do SMSek. Můžete pochopitelně psát klidně i ty SMSky na 720-001-222, ale úplně ideální je, když použijete, a tam říkám, býťáckou apku, jo? Tam namluvíte vzkaz a pošlete a já ho tady prostě zpracuju, odvysílám. Ale jak říkám, i SMSky fungují, anebo telefonní číslo do studia 210-32-33-34, když se dovoláte. Píše mi ale Jarda, ten píše, ahoj, zaplať pán Bůh, že jsou, tím je mysleno ti starší muzikanti, kteří pořád něco vydávají. Málo kdo z mladší generace to zvládne jako oni. No, tady já bych možná polemizoval, protože já si myslím, že každá generace má svoje hrdiny a svoje muzikanty, který poslouchá. A byť třeba to, co dnešní mládež má ráda, čím neříkám, jsou samozřejmě mladí, kteří poslouchají třeba i ten náš klasický rock, ale tak já to respektuju. Já si říkám, že každá generace má svý, a kdybychom šli hodně hluboko do historie a četli nějaký řecký filozofy, tak bychom si tam přečetli o tom, jak kdysi ta mládež, jak je ta mládež zkažená, jak kdysi to bylo lepší. Takže každá generace má svý, každá generace tvrdí, že to, co je teď, už je mizerný a že to, co bylo dřív, je skvělý. Buďme za to rádi, samozřejmě, že tihle staří pardálové pořád ještě tu muziku vydávají. Každopádně Jarda by chtěl Miss Misery od Nazareth, a tak já mu ji tedy teď pustím.

Tak mi tady píše taky Bíťák Pepa. Já jsem to začal vlastně těma stounama, ale nešlo vůbec o stouny, šlo spíš o to, co posloucháte, jak moc se vracíte k těm svým kapelám, se kterými jste vyrůstali, jak moc se vám líbí třeba to, že ty, řekněme, už hodně letitý kapely, když nebudu říkat starý, tak vydávají nový a nový desky a jak se vám tyhle ty desky líbí, protože, jak říkám, slyšel jsem i takový názory, ty vlastně i Deep Purple, že jo, a tak, slyšel jsem takový názory, že třeba ty nový už to není ono a že od toho čekali víc a podobně. A nebo třeba jsem četl někde, že nepřekvapili tou novou desku. A čím by měli překvapovat? Ježíš Maria, už jsou to starý dětkové, naopak, měli by se držet svojího kopyta, protože když už něco umí, tak by to měli taky hrát. Je to vždycky jenom věc názoru, samozřejmě, jo? Každopádně o tom jsem tady nadhodil, nebo tohle téma jsem tu nadhodil, začali jsme se o tom bavit. Na to mi napsal Pepa, hezký večer, Rolling Stones vůbec nemusím. Prostě mi nějak nepřirostli k srdíčku, což samozřejmě proti gustu žádnej disputát. Ale píše, poslouchal jsem celý víkend Halloween a nějak jsem nezaregistroval skladbu Forever and One. Pepa by ji chtěl pustit. No, já mu ji pustím, i když jako úplně přesně nevím, jestli nebyla o víkendu, jestli se nehrála, ono taky Pepa třeba mohl odběhnout, že jo, od rádia, co se může stát. Takže nebudu dávat za to ruku do ohně, taky jsem celý víkend neposlouchal, nicméně my si ji poslechneme právě teď, tady jsou Halloween.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, to, tady by tě Tom z Brna.
2: Tome, čau, ahoj.
1: Tak půl... jezdí na ty bytové pumpy.
2: Jo, jezdíš na bytové pumpy, no to je dobře, tak to se tam asi vídáme, ale já teď úplně si tě nevybavuju podle jména, který Tom to je, ale to myslím,
1: tak
2: že když bysme...
1: Przyně ten, co chodí v Iron Maiden trikách.
2: Jo. Takových je vás tam víc.
1: Dobrý, ale nevědomý, takže.
2: Takových je vás, i vás tam víc, teda takhle, nevědomých ne, ale těch, co chodí v Iron Maiden trikách.
1: No jasný, No hele, já se chci taky podělit o ty muzikanty. Hele, tak já jsem fanoušek Iron Maiden, to už asi víš, ale nejde dělat prostě všichni, jasný. Já jsem to. Tak hele, já mám jako... co se týká toho posledního alba Maidenu, jako Senjutsu, jako je to dobrý, jakože já mám strašně rád, jako za mě jsou mnohem lepší ty těch 12 předchozích alb s Brucem, že já Maiden poslouchám jenom s Brucem, ale hele, to Senjutsu, jako divej, hele, já si pamatuju, když to 3. září vyšlo, já jsem si to šel koupit na CDčku, přišel jsem dom a já jsem si to pustil, říkám, a já jsem slyšel už ty pilotní singly, v Frantic on the Wall a Stratego. A Stratego se mi líbilo víc, Frantic on the Wall, to jsem tomu dospěl, já nevím, po x-ty boslechu, říkám, nakonec je to dobrý. No a slyšel jsem celou tu desku a říkám, jako, hele, mě tam hrozně chyběl nějaký, třeba, já když jsem poslouchal Book of Souls, tak mě tam vyrazila písnička Empire of the Cloud, to úplně... To je moje úplně top záležitost té desky. Všechny skladby jsou tam výborné, ale tato je úplně top. A já jsem čekal, že to bude něco podobného, Empire of the Cloud, že bude něco podobného. Ale hele, neříkám, já to nechci shazovat. Jsou tam dobrý skladby, ale objektivně já, ty Maideny, objektivně já mám fakt radši tu starší éru vlastně těch 12 aut.
2: Hele, každý má rád vždycky tu éru, na který nejvíc vyrůstal a má ji nejvíc naposlouchanou. Ono to
1: no,
2: tak bývá.
1: Já Maideny poslouchám od roku 2008, takže já jsem se k té diskografii dostával zpětně.
2: Jasně. Tome, prosím tě, ale já se tě zeptám, co od těch Maidenů zahraje? Teda.
1: Je tam Lost in a Lost World.
2: Jo, tak tu si zahrajem. Perfektní, dobrý.
1: Jedna z výborných věcí určitě tam na to má.
2: Fajn, dobrý, dáme si je, jo, čau.
1: Ahoj.

Radiobeat.cz Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radiobeat. Classic rock.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Na Beatu jsme vstoupili do druhé hodiny dnešního večera u Repráku. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný večer. No a povídáme si o muzice, o té letité muzice a o kapelách, který řekněme i v letech, a to hodně vysoko, co se týče tedy té cifry jejich věku, a nebudu to úplně jako pitvat, tak se spouští do toho, aby vydávali nový a nový desky, ať už jsou to Deep Purple, ať už jsou to Rolling Stones a další a další. Tak třeba i tohle téma můžeme rozebrat, možná stojí za to, abyste mi třeba zavolali případně na 210 32 33 34 a zkusili říct ještě, jakou z těch kapel máte, cože jim máte rádi, ale kterou z těch opravdu legendárních kapel byste rádi zase slyšeli, který už třeba, já nevím, nehrajou a podobně, který už to zabalili, takže byste třeba byli rádi, kdyby zase se zavřeli do studia. Tím neříkám, že to tady vyslyšejí a pustí se do toho, ale jenom tak, jako jaký jsou třeba vaše sny a představy. Třeba někdo řekne, hele, já bych byl strašně rád, kdybych slyšel nějaký nový CDčko od Pink Floyd. Jasně, byl by rád, ono to asi nedopadne, nebo určitě to nedopadne, ale bylo by to hezký, samozřejmě, to bych si tak jako třeba i já dokázal představit. Nicméně, takovýhle věci tak můžeme probrat, můžeme o tom dát řeč, můžete mi konec konců i napsat, rozepsal se mi tady býťák Pavel z Letohradu, píše, ahoj, popravdě, protože my jsme začali s Stounama minulou hodinu trošku, tak píše, popravdě od Stounu mám rád hlavně 60-kový alba. Ale úplně nejvíc, nejradši mám desky Some Girls, Black and Blue a Emotional Rescue. Ta poslední dvě jsou třeba desky, které nejsou úplně kritikou chválený, ale poctivě jsem se k ním proposlouchal a ocenili až později. A pak ty další desky, počínaje Tattoo You, které už zněly víc nadupaně, mi až tak neseděly, ale nic proti ním, proti gustu. Klobouk dolů, když se to umí a je to pořád pod kůží, tak je to vždycky nádhera a že to ti chlapi fakt umí. Tím myslí samozřejmě Stouny, kteří tedy vydali minulý týden svoji novou desku. Ale píše tady, a nejen Stouni, Sting, Knopfler, Dylan, Young, a jestli můžu, tak bych si rád poslechl, píše Pavel z Letohradu, právě něco od Marka Knopflera. Tak já mu to splním.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, tady Beaťák Pepa, já jsem jiný teda Pepa, než co si čete.
2: Jiný Pepa, dobře. Čau Pepo.
1: Ale ahoj, těma džuráz si udělal úžasnou radost, tady jsem si to vostel ve dvou starých magneťákách, takže to mám kvádro proti sobě.
2: Až ale... takhle, jo? Až, tak máš teda čtyři repráky, máš to rozložený v místnosti? Máš ji přesně čtvercovou?
1: No, nemám. Mám takovou dílničku 3x4 metry a na jedné straně mám starý kazeťák GDC, ten má asi 40 tlačítek a mačkátek a všeho možného. Na každou stranu má svůj budíček.
2: Jo.
1: Na každou stranu svoje volume, no blabla.
2: To si dovedu představit, já si pamatuju na svoje mladý léta, když jsem chodíval do Tuzexu okukovat aparatury ve barech.
1: No,
2: a jak jsem, jako, pak se mi zdály sny o nich, jako fakt jsem si představoval úplně neuvěřitelné věci a pak jsem si vždycky říkal, že jednou si postavím barák a v něm budu mít někde ve sklepě místnost, která bude přesně čtvercová, bude vytuněná tak, aby to tam znělo všechno, budu si tam chodit sednout do toho křesla, budu mít taková drofonní víc. No, prostě nemám. Ale no, ta představa tam byla, no.
1: Já to nemám úplně kvadro, protože tohle je kazeťák.
2: Jasně.
1: A na druhé straně jedno kazeťák s rádiem, ale na druhé straně mám věž po dětech taky GVC.
2: Jo.
1: A no, takže to mám takový jako... Když jsem proti bedně z GVC, tak kazeťák mám zleva, ale úžasný. Akorát jsem čekal, že manželka na mě přiběhne z vrchu z kuchyně, že duní strop, že nemůže koukat na televizi.
2: Jo.
1: Ale dobrý. Ale jenom k tomu starý nový. Mě třeba úžasně, byl jsem na těch posledních dvou vystoupeních u Riášů. Myslím, že to bylo těsně před covidem a pak právě s Judas, jak byli v Outučku, ještě tam byla jedna skupina. A mně se víc líbily ty v úzovkách nový skladby, který jsem neměl naposlouchaný. To mě velice milé jako překvapilo.
2: Jo. Někdy to chytne, hele, někdy, a ono záleží i na náladě, jak to sedne. Já vždycky říkám, já si nechávám vždycky odstup pak na ty věci. Nemá cenu něco soudit na první dobrou. Něco mě chytne na první dobrou, a pak to poslouchám furt dokola. Jo. Ale něco třeba mě úplně nechytne a stejně to budám šanci, no.
1: Kdysi dávno, já jsem ročník 61, tak o 3 roky starší kluk povídá, nesmí se ti to líbit na první poslech, tenkrát o Čelingra nemám hlas jako teda o Čelingra na ně.
2: Jasně.
1: No, a pak to člověk jako naposlouchá víc, ale zase třeba Abraxas Box, nejhranější LPčko mýho života, to jsem tam měsíc jenom otáčel chudáci rodiče, když jsem ještě s tím obydlel.
2: Přesně moje taky období Abraxas Box. Chodil jsem samozřejmě na všechny koncerty, které se odehrávaly ve Varech, kdykoliv Abraxas přijeli, tak jsem na nich musel bejt a taky samozřejmě jsem to brousil furt dokola. Začínal jsem na singlu Muž stroj a Praha Bohumín. Jo? To byl ten singl, který jsem si koupil za 12 korun a ten jsem teda. A pak vlastně byla i dlouho hrající, takže prostě všechno Abraxas byly prostě ano, svýho času naprostej fenomen. Man. To je
1: mám
2: jasný.
1: Doma, já nevím, asi 50 píček, gramofon Tesla NZC 420 pořád hraje s diamantovou jehlou, tak občas, když jsem sám doma, tak to taky trošku proluftuju, vyhnat, jak se říká, červotoče z kredenců.
2: Jasně.
1: No, ale prýma, no, parádní pořad.
2: Jo.
1: Ale už tady máme v ruky, tak já už se budu muset věnovat to, ale jinak...
2: Věnuj prýma, se a řekni mi, co zahrajem.
1: Zahraje.
2: No, hoď něco, hoď třeba, inspiraci.
1: Ale od Hladíka, Radima Hladíka, úžasný kytarista Kněžná.
2: Kněžnou, no tak jo, dobře, tak jo.
1: Kdysi dávno jste jí taky hráli na moje přání a to už je let.
2: Jasně.
1: Já když byl nějaký ten víkend,
2: jo?
1: Nějaký hádací.
2: Jasně, no
1: a
2: tak
1: je to úžasná skladba a... Strašně rád na něj vzpomínám, byl jsem na několika jeho koncertech, dokonce mám nahraný koncert z Kolína z divadla, Svět hledačů.
2: Jasně.
1: A ten jsem dal synovi, jak dělá ten pořad, tak loni v těch Měchovicích, když byla ta spomínková akce u toho rybníka, tak tam jsem mu kazetu předal.
2: Jo.
1: A snad jí dokázal nějak přehrát. Ale už jsme nějak vypadli trochu z komunikace, možná, že má moc starostí s tím filmem a moc se na něj těší.
2: No tak jo, dáme si Něžnou. Svět hledačů byl mimochodem taky vynikající. Tak se měj, čau, ahoj.
1: Ahoj a díky moc za parádní pořad. Ahoj.
2: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj, tady Rosta z Znojma.
2: Rosťo, čau.
1: Poslouchám tady, přijel jsem z práce, jsou na chatě, poslouchám vás a bavíte se o těch kapelách. Já jsem, je to tak 5-6 let, se prvně zjistil nádheru kapely Ráž. A jestli by to slovodník zahrál,

0: kapely, které umí hrát, teda uměli hrát, že? A no, když už zase hrajou. Ne, jako samozřejmě no, i to, co si jmenoval Metallica, tak hrajou samozřejmě ve svém stylu naprosto skvělý, ale co se Rush týče, to není žádný tajemství, tak to je moje samozřejmě srdcovka, je to kapela, kterou mám strašně rád, takže a to už léta, už strašně no, mnoho let.
1: No. To je to teda i moje teďka strašně oblíbená kapela a jsou rád teda, že jsem se dovolal a že mi to zahraješ, no.
0: Zahraju. No a prosím tě, ve Znojmě, hele, říkají, že zítra mají být nějaký bouřky a tak, jste tam připravený na nějakou vodu velkou?
1: Hele, nevím, jestli jsou připravené, jsou na chatě, zítra jdu až na noční, takže já to tady přežiju.
0: Takže pohoda. Jasně.
1: Tak máš to nakázený, tak je to dobrý.
0: Jo, tak užívej večera a dáme si Working Man, jo? Čau, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: B2B.
1: Ahoj, tady Katka.
2: Nazdar Katko, čau.
1: Ahoj, ahoj, poslouchám vaše legendy.
2: Jo, a no.
1: Moc mě mrzí, že se nehrajou český legendy. Tak jestli bych mohla...
2: Počkej, jak se nehrajou? To teď říkáš úplnej nesmysl. My hrajeme legendární český kapely pořád, ale tady jde spíš o to, že já jsem spíš to téma nadhodil, jako co si myslí každej o tom, když ty starý pardálové vydávají nový desky, jako jo, a jakým způsobem k tomu přistupujou. Dobře, pojďme na ty český se klidně bavit. Který tebe oslovili?
1: Protože teďka neposlouchám celou hodinu, ale tak jsem slyšela teď poslední 4 písničky, ale jestli můžu poprosit zahrát Pražský výběr.
2: No, Pražský výběr zahraju, ale ty máš jako, počkej, ty máš Pražský výběr jako svoji top oblíbenou kapelu, nebo jak to máš?
1: No, tam jsi zmínil to, že na čem člověk vyrostl, co poslouchal v dětství, no. Tak toho těší celý život, takže...
2: Většinou to tak je, no.
1: Mám staršího bráchu a ségru a na ničem jiném jsme vyrostli, takže Pražský výběr je moje srdcovka.
2: Takže oni tě tlačili do Pražského výběru, no a to je
1: ne,
2: dobrý.
1: To ne.
2: No, počkej, tak pouštěli ti to, že jo, to je jasný, to dá rozum.
1: Jasně, ano, Pražský výběr a Šalingra a prostě všechny tyhle ty.
2: To je dobrý. A jakou pecku by si od nich nejradši slyšela teď?
1: No, možná Zubatou.
2: Zubatou, včera ráno přišla, no, Zubatá. Povídáme si Kaťata. Dobře, no to si dáme, to není problém. Jinak ty si, a počkej, říkáš, že dětství, že starší brácha, ségra ti to pouštěli a pak, když si dospívala, tak si prostě zůstávala u Pražského výběru, pořád si to poslouchala?
1: No, Pražský výběr, Precedent, Stromboli, Šengra, Jirku jsem hrozně ráda poslouchala, nebo poslouchám do dneška, takže...
2: Jasně. Když jsi zmínila Precedence, tak teď na festivalu obrovský úspěch měl ten film v tým paní Třeštíkový, Heleny Třeštíkový o Báře Basíkový, takovej ten fakt jako časozběrnej, tak na ten se moc těším. Neviděl jsem ho, nebyl jsem na festivalu, ať jsem varák, tak musím říct, že na to se moc těším, že si to pustím a tam určitě budou pasáže s Precedencem, protože pochopitelně Bára a Precedence to je neoddělitelný, to je jasný.
1: Jasně,
2: dobrá, hele, pošlu ti teda Zubatou, kam jedeš, ty seš v autě, viď?
1: Perfektní, jo, jedu teďka z chalupy do kousek od Prahy, takže jsem skončila dovolená, takže zítra už zase do práce.
2: Zítra hákovat, tak jo, a bacha, jo, přijde Zubata, čau.
1: Děkuji moc, měj se moc hezký léto všem.
2: Tobě taky, ahoj.
3: Včera ráno přišla Zubata, Zubata, včera ráno přišla Zubata, Zubata, včera ráno přišla Zubata, Zubata.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Ahoj, Roman Český Budějovice.
2: Ještě jednou jméno, prosím tě.
1: Roman Český
2: Budějovice.
1: Roman,
2: ahoj, Roman, dobrý, ahoj. Čau, Romane, ahoj.
1: Já trošku už mluvím.
2: Ne, v pohodě.
1: Hele, no, jak ty jsi říkal, s těma starýma novýma, jak kdy a jak co? No, jako, mně jste se strašně líbili kavej od Synkov, že jo? Nahráli, kdy nahráli vlastně od Uriášů, Abba se to jmenovalo od nich, Hej se mnou fér vlastně.
2: Teď to hráli dokonce i naposledy na Beatový síni slávy v Lokti, tak to tam odehráli
1: jo,
2: taky, tuhle tu pecku.
1: Jo, taky jo, no, víš co, no.
2: Živě a hráli to skvěle kluci normálně
1: jo,
2: naživo.
1: Jo, krásně, oni to školní, jako to, no, mě se toho všichni bylo tak krásně zvukem, já to poslouchal už jako moje mání blání vlastně.
2: No, jo. Oni zase potrénovali a hrajou zase dobře, no.
1: Jasně, no. A vlastně, takže tak, no, a vlastně i předělávky se mi docela líbí, jako to, že někdy, jak se říká, někdy ten originál je hezčí, někdy vlastně starý, novej, jako to samý vlastně s Paprikama, že jo, teďko, co nahráli to nový album, tak to je docela pěkný, že jo.
2: To jsem ještě celý neslyšel, ty Stony jsem slyšel, ty Paprika si musím teď naposlouchat.
1: Já jsem si jenom ukázky z toho zatím, to, ale jako podobně ukázky by mělo být pěkný.
2: Jsou to párplové, na první dobrou slyšíš a jsou to oni, jo? Což je dobrý, jako jo.
1: Proto
2: říkám, že když jsem slyšel názor, že ničím nepřekvapili a říkám, čím vás mají překvapit tyhle starý chlapy, jako jo.
1: To se musí poznat, jsou to oni, že jo, jasně.
2: Takže přesně tak, měli by naopak, jako to je prostě ta záruka značka kvality, proč by měli měnit značku v tomhle věku?
1: Přesně tak, jo. Jako když je značka dobrá, tak se nebude měnit, že jo? Jako,
2: přesně
1: to,
2: tak.
1: To dělá jenom pochybní firmy, že jo?
2: Jasný. Co ti zahraju, Romane?
1: Hele, jestli můžeš, prosím tebe, od Rebels, Sněhurku, je to možný?
2: Sněhurku od Rebels, no jako možný je všechno, to víš, že jo, tak
1: no,
2: tam dáme.
1: No, tomhle horku je to takové protipol trošku, jako čemu horkám, jako to
2: je. Jasný, dobrý, tak si ji tam dáme a měj pěkný večer, čau,
1: jo,
2: ahoj.
1: Jo, to mě taky, ahoj, měj se hezky.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Tak jdeme do další, tedy už do třetí hodiny dnešního Večera u Repráku tady na Beatu. Já jsem Ota Seman, budu tady s vámi do té 23. hodiny, kdy si pak pustíme album, to půlnoční. Teď máme 4 minuty po 22. hodině a já jsem tady před chvílí, když jsem mluvil, tak jsem zmiňoval takovou tu situaci, kdy třeba si navodíte myšlenku, co byste chtěli, jakýho interpreta, jakou kapelu byste chtěli slyšet, aby vydal něco novýho, nějaký nový materiál, někoho, koho máte fakt jako hodně naposlouchanýho a těšili byste se na něco novýho. A Zdeněk mi na základě toho napsal tady mail, kde se víceméně vyznává z lásky ke Carlosi Santanovi a píše, že by skutečně uvítal, kdyby Carlos něco ještě vydal. No, tam je asi úplně jistý, nejsem, že by ještě něco mohlo přijít jako novýho. Ty poslední věci, které vyšly, tak byly hodně takový jako přemýšlivý. Jo? To musím říct, že to byly takový zadumaný kytarovky. Já si je pouštím, když si čtu. Jo? Já totiž nemůžu si číst, když je nějaká zpívaná věc, takže potřebuji instrumentálky. A Carlos Santana ty věci dělal nádherně. Stejně tak jako kytarovky Chris Rea, to poslední, co byly, to Spirito Sancto Blues, tak to jsou takový opravdu jako instrumentálky, které stojí za to poslouchat třeba při takových příležitostech, jako že si čtete. Alespoň já to tak mám, každý to má samozřejmě jinak, někdo poslouchá něco jiného. Někdo musí mít úplný ticho. Nicméně u toho Carlose Santany bych se zastavil, tam skutečně věřím tomu, i já bych si pošmákl, kdyby něco novýho bylo, kdyby skutečně s něčím novým přišel. Tak asi dáme vědět do Mexika. Carlos Santana, my si ho teď pustíme, já bych zároveň připomněl, že ještě v téhleté hodince můžete třeba případně se zkusit dovolat na 210 32 33 34, pokud chcete dát řeč a případně nějak jako zavzpomínat na nějaký ty letitý kapely a podobně a na to, na čem jste třeba i vyrůstali, můžeme o tom dát řeč. A nebo třeba i o něčem jiném, to záleží na tom, co třeba budete chtít probrat, jo, a můžeme pak třeba i vybrat nějakou muziku společně. Můžete mi nechávat vzkazy přes naší býťáckou apku, tam ty hlasové nahrávání, to je celkem jednoduchý, je tam nahrávátko, stisknete, namluvíte, odešlete, a nebo pokud tedy tu býťáckou apku máte, tak to můžete i přes ní napsat, a nebo psát maily na studio@radiobeat.cz, případně pak jsou ještě SMSky 720 001 222. Pojďme si tedy poslechnout Carlose Santanu.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Já jsem to tady dneska, tu úvahu začal se Stonama, tedy s jejich novou deskou, která vyšla vlastně v pátek, takže je to opravdu hodně čerstvá novinka. Říkal jsem, že o víkendu jsem si ji dvakrát poslechl, určitě si ji dám víckrát ještě, abych to tak nějak nasál, tu atmosféru. A taky jsem říkal, že Hackney Diamonds z 23. se mi dostala zatím pod kůži víc a že ji považuji za lepší. Ale to neznamená, že bych tuhle, tu nejnovější, tedy Foreign Tongues, považoval za nějak jako špatnou. To určitě ne, určitě si myslím, že tam jsou velmi dobrý pasáže, který stojí za to poslouchat. Vy, co jste ji neslyšeli, doporučuju, abyste si tuhle tu desku opravdu dali. Tedy pokud máte rádi Stony, byl tedy i takový názor, že třeba Stony někdo nemusí, tam chápu, že asi si to nedáte ani jednou. Nicméně, já jsem vlastně dneska, ještě než jsem jel do rádia, tak jsem zaregistroval úplně novej takový rozhovor. No, teď bude těch rozhovorů samozřejmě víc a víc, protože se každým vydáním nový desky, tak jsou bombardováni všichni účinkující, všichni členové kapely se žádostmi o rozhovor z různých hudebních časopisů a serverů a podobně. Tak jeden z těch skutečně nejčerstvějších rozhovorů byl s Mickem Jaggerem. Tam Mick vysvětloval, že je to o egu hodně a říkal, že život v rock'n'rollu vás psychicky trvale poškodí. Potom jako vysvětloval, že píše, on tam taky říkal, samozřejmě já nejsem úplně stejný jako ta moje jevištní persona. To je taková přehnaná verze mě, ten panovačný, křičící, egocentrický člověk, tak takovej ve skutečnosti nejsem. Když jdu na večeři s přáteli, tak jsem zcela normální, civilní a civilizovaný, říkal. Ale když vám je prý něco přes 20 nebo přes 30, tak můžete v podstatě takový být pořád, jak na jevišti, tak i mimo jeviště a chovat se skutečně egocentricky a být hodně výrazný. V show businessu prý je hodně takových lidí, kteří se vlastně nikdy nevypnou. On sám říká, že ve svém věku už dospěl do toho, že se umí vypnout a umí být civilní v tom zákulisí. Což je dobře asi, jo. Já si myslím, že by to bylo fajn s tím chlapíkem posedět a pokecat, když už by se k tomu člověk dostal, jakože asi ta šance není úplně velká. Takže tolik k těm Stonům jako takovým. Mezi tím, co jsme tady hráli, ať už tedy Santanu a pak Motorhead, tak mi psal Patrik, který se vlastně od toho Santany, o tom, co tady byla řeč, tak trošku odrazil a psal mi, že by si rád dal něco od Satriányho. Nicméně u toho Satriányho tam je to vlastně o tom, že tam já bych dokonce věřil, dal ruku do ohně za to, že ještě ty nové věci nějaký přijdou od něj a že toho bude docela dost. Takže tam si určitě nějaký novinky od něj poslechneme. Satriány skutečně věkově není na tom tak, že by už jako končil a balil to. Kdežto, jak říkám, u některých těch velkých kapel už jsme několikrát v té historii čekali, že už je to jako konečná, že už víc toho nebude a pak nakonec přišlo zase něco dalšího. U těch Stonů je to opravdu další pecka, která nás obohatila hudebně. Tak my si teď pustíme toho Satriányho a vy můžete případně ještě volat svoje nějaký názory na tu muziku jako takovou.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: No, ahoj, Tomáš.
2: Nazdar, Tomáši, čo?
1: No, já si myslím, že ty máš hrozně rád Rush.
2: No to mám, to jo.
1: A nevím, jestli to tady ještě padlo, já jsem to pustil teďka.
2: Už jsme je hráli, takže to si nemůžeš takhle na mě vymýšlet teď. Už jsme je hráli, no, takže...

0: Já tomu věřím, já jsem o tom přesvědčený, že něco vyjde. Jo, to si myslím, že jo, že tahle cesta je hodně zajímavá. Jinak mimochodem k těm kapelám a k tomu, já už jsem to tady kdysi říkal v rádiu, že je zajímavý, jak když jsme byli mladí, já nevím, kolik je tobě, ale typl bych si taky, že budeš taky nějaký letitej asi jako já a něco víc, ale tak bylo to zajímavý, že když jsme kdysi měli něco novýho, přivezli jsme si desku z nějaký burzy nebo někde jsme něco sehnali přes známý ze zahraničí, tak jsme ji měli hodně naposlouchanou, protože jsme si ji všichni museli nahrát, a to v reálném čase. My jsme to dělali s kámošema tak, že jsme se sešli tak 4-5 kluků, to znamená, že za večer ta deska hrála 5krát. A to už ji člověk opravdu dostal pod kůži, když ji 5krát za ten večer slyšel. Jo. Takže dneska je to kolikrát v tom spěchu takový, že si něco poslechneš a pak to odložíš a mezi tím vyjde něco novýho a už se k tomu pak nevracíš, což je škoda kolikrát, víš, že něco zapadne.
1: To je pravda, no. Jo. To jako s tebou souhlasím. Že? Jako prostě takhle, když já nevím, ve 13 letech, jo, poprvé slyšíš, já nevím, Made in Japan, nebo já nevím, jo, prostě něco, jo. Tak to se ti tam úplně zareje, že jo. Prostě,
0: přesně
1: jo?
0: Tak, jasně, no. Navíc seš v době 13 let dospívání, puberta, to seš emocionálně tak nějak jako takový, jako houba, to nasáváš všechno. Jo. A to už pak nikdy v životě se nezopakuje. To, co ty během dospívání jakoby prožíváš a máš to spojený s tím jako první lásky a takový ty věci.
1: Ten první zážitek.
0: To ti zůstane v mozku už na věky.
1: Jo, to je pravda, no.
0: Hele, co dáme inspiraci jako muziku nějakou? Co si pustíš?
1: Ale jako já teďka momentálně jako co přemýšlím, teď jsem byl jako v Rakousku, jo, na nějakým festiáku, jo, a byli tam Foreigner, který mě teda jako jsem je viděl poprvé v životě, jo.
0: Jo.
1: A opravdu bych řekl, že to jako by, není to úplně ten hard rock takový, jo, takový ten pop rock.
0: Já měl Micka Jonesa vždycky strašně rád, ten jeho hlas mi prostě vždycky
1: seděl. No, a on tam teďka je jiný zpěvák.
0: Jasně, no, řekl, jo, ale Mick Jones byl prostě Mick Jones, to se nedá.
1: Ten byl skvělej, no, jako prostě, no. Tak jestli nevadí, tak tohle, my jsme tam něco
0: takže
1: dali.
0: Takže si dáme něco od Foreigner, já jsem pro, jo.
1: Tak jo.
0: Tak se měj a díky, čau.
1: Měj se, krásně, čau.

nejenom černá.

Radio Beat. Tak to byla pořádně nadupaná Gaia Messiah, kterou jsme slyšeli v písni Jeden hlas, samozřejmě Marka Rybin. No a my budeme pokračovat v tom dnešním večeru u repráku. Já jsem si uvědomil jednu věc, a to tu, že jsem vás před asi tak hodinou, hodinou a půl možná mystifikoval, protože jsem vám v domnění, že nějak, nevím, mě to přeskočilo na ten čtvrtek nebo co, tak jsem vás mystifikoval, že po té, co skončím tady ve 23 hodin, takže tady bude půlnoční album, což samozřejmě nebude, to bude až zítra v úterý a další pak ve čtvrtek. Dnes nás čeká 11 v 11, samozřejmě s Martinem Vysušilem, to je celkem jasný, takže dnešních 11 v 11, abyste byli úplně v obraze, tak vězte, že tenhle ten pořad bude hodně prázdninovej. Holiday je totiž podtitul 11 v 11, který připravil Martin Vysušil. A bude tady vlastně už za necelou půl hodinku, takže se máte na co těšit. No a teď popojedeme Bíťačka Mirka, která mi tady napsala, že ona by strašně ráda slyšela něco nového, pokud by se něco nahrávalo nového, tak od kapely Fleetwood Mac, se kterou ona zas pro změnu vyrůstala a kterou ona ráda vždycky poslouchala. No jako Fleetwood Mac, co tak nějak si matně pamatuju, protože mám tu kapelu taky moc rád, tak snad v roce 2003 vydali poslední album, to mělo název právě Say You Will, což mi připomnělo vlastně v souvislosti s tím, že jsme před chvílí hráli tady ty Foreigner, to byla taky píseň Say You Will. A tak z téhle desky bychom si mohli tak jako připomenout, jak jim to znělo, jak jim to hrálo, protože Mirka navrhla, jestli bychom nepustili právě něco z tohohle toho, z té poslední, a to já si myslím, že ta poslední je právě tahleta, co vydali jako řadovku. Peacekeeper byla ta píseň, kterou si tedy z toho alba můžeme pustit a připomenout si tak tvorbu skupiny Fleetwood Mac z toho, co jako poslední vydali jako řadovku. Aspoň nevím o nějaký novější, nejsem úplně v obraze a myslím, že ne, že prostě nic novějšího tam od té doby nebylo. Nicméně koncerty jo, koncertovat jako Fleetwood Mac ještě zvládali. Taky bych si poslech nějaký novinky, protože tahle ta kapela byla, samozřejmě Christine McVie už tam není, ale Lindsey Buckingham, Stevie Nicks a konec konců i Mick Fleetwood, to jsou prostě ikony. Tak dáme si Peacekeeper a za chvíli tu budou taky Jethro Tull.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj, o to tady Luďa.
2: Jak ty to máš, Luďo, s těma kapelama, řekněme, letitejma, který vydávají nový desky teď třeba, jako, že už se to nečekalo a pak to najednou přijde. Bereš to?
1: Ty jsi to nakousnul. No ty stouni, ty mě u mě dostali teda.
2: Jo, líbí, jo.
1: To je bomba, absolutní bomba, no. A jsi tam ještě prvé povídal, když jste se bavili o těch s kolegou teďka tam volal ty poslechovky.
2: No.
1: Tak já žádný 4x4, já jsem si udělal poslechovku, jak to vyšlo. A ono to vyšlo asi na 6,5 na 7 metrů. Velikánskou poslechovku mám, hele, a udělal jsem si.
2: A jak jsi to odhlučnil? Plata od vajíček, jo?
1: Ne, já měl kliku, že mě jeden můj kamarád, on to měl jako technicky uvěc. Tyhle ty ješky. No, teď bych se chtěl do chemie pouštět, jak se to jmenuje, ty ješky, je jako její molitan.
2: No, ty molitanový, co se normálně prodávají, ty desky celý, že jo, to je jasný.
1: No, tak já jsem toho měl trošku víc.
2: Jo.
1: A takový poškozen se s toho, a udělal jsem odlučnil a anglický Cambridge teďka aparaturu a anglický Kestrel Herlech.
2: Jasně, to už je skoro product placement tady teď. No. Jako, že dělám reklamu. Ne, každopádně v pohodě.
1: Takový nějaký anglicky neznámý, takový neznámý značky.
2: Posloucháš.
1: tak tam dej Bonamassu z Bad Heart.
2: Bonamassu z Bad Heart, no to bychom si mohli dát.
1: Tak prosím tě, tady do východních Čech, do Počtejna a se všichni mají hezky, je krásný večír. Tak ať ti služba ubíhá dobře.
2: Jo, dobrý, díky, ahoj. Čau.
1: A čau všem, baťákům, čau.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu B.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci ze studia Rádia Beat, vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a startuje další 11 v 11. Má číslo 1008 a po šesté se budeme věnovat prázdninové, dovolenkové tématice. Prostě to, co k létu rozhodně patří. Spousta dnešních písniček ovšem nebude mít ty prázdniny nebo dovolenou ve svém názvu, ale budou skryty pěkně v textu písně, ale vždycky se k ním nějak dostaneme. Úplně nejdřív pro dnešní večer vás pozvu do Austrálie. Na výlet, na dovolenou s kapelou The Kinks jsme v roce 1969 a ta deska, ze které song pochází, se jmenuje Archer. On the Decline and Fall of the British Empire. Autorem té písně s názvem Australia je Ray Davies.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Faktem je, že my prožíváme letní prázdniny, když to Kings tak trošku do té Austrálie vyrazili na prázdniny vánoční, ale to nevadí. Prostě volno, prázdniny, tak jako tak. Teď přeskočíme do roku 1974 k albu Crime of the Century. Supertramp ho vydali a na něm vydali i píseň s názvem Dreamer, tedy snílek. Ovšem ne ledas jaký, protože vy si můžete vzít snílka, vy si ale taky můžete vzít dovolenou, můžete si vzít zkrátka ledacos. Ale celá tahle píseň je vlastně souborem různých obrazů a myšlenek textaře, kterým byli společně Richard Davies a Roger Hodgson. Supertramp.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Prázdniny nejenom na Beatu jsou v plném proudu. Občas je slunce, občas trochu prší, ale tak to má být, tak tomu vždycky bylo. A nejinak i v roce 1977. Album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. To byl veliký milník, veliký předěl v muzice. Podepsání Sid Vicious, Paul Cook, Johnny Rotten, Stephen Jones, zkrátka Sex Pistols a Holidays in the Sun.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Po Kings, Supertramp, Sex Pistols teď vyrazíme do další dovolenkové destinace s Markem Knopflerem a Dire Straits. Twisting by the Pool, tedy tanec u bazénu, je dalším titulem dnešního večera a upřímně řečeno, proč ne? Tančit u bazénu se dá v poledne, ráno, odpoledne, večer, kdykoliv. Chce to jenom náladu, hudbu a partnerku.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1008 a 11 songů, které se nějakým způsobem vážou k prázdninám, k dovolené, volnému času a tak podobně. Nebude to jinak ani se songem kapely Kiss. Tu by určitě ocenil a uvítal kamarád Bobo. Bobo, tohle je vyloženě pro tebe nadbozy Kiss a ukázka z jejich alba Lick It Up, co jiného nežli ta titulní píseň. Autory jsou Paul Stanley a Vinnie Vincent. Vyšlo to v roce 1983 a do dnešního večera to určitě patří, protože nemusíš čekat na žádné pozvání, můžeš žít, jako kdybys byl prostě teď právě na dovolené. Úžasná věc, tak si ji vychutnej. Kiss.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Lick It Up a Kiss. V další písni už šesté dnešního večera s číslem 1008 se podíváme na status quo. Ti vydali v roce 1986 album s názvem In the Army Now a na něm i song stejného jména. Byl to cover. To se stává málo kdy, aby kapela nazvala album podle coveru, ale v tomhle případě se to stalo skutkem. Autory byli dva Holanděni, bráchové, Rob a Ferdy Bolandové. A byla to taková písnička, která

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Jo, začíná to veršem A Vacation in a Foreign Land. Uncle Sam does the best he can. Prostě prázdniny v cizině. Proč ne? To byly Status Quo na svém výletě do diskotékového popíku. A my se teď podíváme na sedmou píseň dnešního večera, kterou budou AC/DC. Opět prázdniny, dovolená, schované v textu písně. Album Blow Up Your Video z roku 1988 AC/DC opatřili i písní Go Zone.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: AC/DC, song hodně o cestování, song s názvem Go Zone je za námi. Já jenom připomenu, že začíná rovnou Want Some Relaxation, Need to Get Some Rock and Roll, The Rest and Recreation, Don't Need No Vacation. Prostě takový cestovatele od protinožců. Jinak tomu nebude jako celý dnešní večer ani s tím dalším songem, který je 8. Guns N' Roses, album Use Your Illusion 2, a to je deska, pro kterou Axl Rose a Izzy Stradlin složili tu slavnou You Could Be Mine. A i tahle ta píseň je nějakým způsobem spojená s prázdninami, s volnem a létem.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Pamětníci si možná připomněli, že tenhle ten song jsme slyšeli v Terminátorovi, v tom druhém, který měl podtitul Judgment Day. A my tady na Beatu v rámci 11 v 11 s číslem 1008 po 6. o létě, prázdninách a dovolených se podíváme na Aerosmith a jejich Amazing z alba Get a Grip z roku 1993. Další písnička, která si skryla tu dnešní tématiku, to téma dnešního večera pěkně v textu. Amazing.

0: Bruce and Aerosmith to all of you out there, wherever you are. Remember, the light at the end of the tunnel, maybe you. Good night.
1: Jedenáct v jedenáct na rádiu Beat.
2: A Stevena Tylera a Aerosmith teď vystřídají pro změnu Counting Crows. Tady je to úplně jasné. Dovolená ve Španělsku. Holiday in Spain. Ale pozor, pěkně, živě. Nahráno v Amsterdamu. Heineken Music Hall.

Hey. Thank you so much for coming out tonight. We gotta go.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A jedeme do finále. Po Kings, Supertramp, Sex Pistols, Dire Straits, Kiss, Status Quo, AC/DC, Guns N' Roses, Aerosmith a Counting Crows úplně na finále přijdou Green Day. A prázdniny, jak jinak. Celý ten dnešní večer už po 6. není o ničem jiném. 11 s číslem 1008 pomalu ale jistě končí, ale tuhle tu píseň si ještě spolu vychutnáme. Holiday. Album Ballad in Bible z roku 2005 je tím posledním, ze kterého si dnes večer na Beatu zahrajeme. Nezapomeňte, že za chviličku tu bude repríza Hard and Heavy a po ní další a další pořady Rádia Beat, přesně tak, jak jste zvyklí. Každý den 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

Je neděle, je večer, anebo je úterý a je velmi brzo ráno, tak jako tak vy posloucháte Radio Beat a tím pádem nemůžete být překvapeni z toho, že odstartovalo další vysílání pořadu Hard & Heavy. To se nám tady stává tak nějak poměrně pravidelně s tím, že muzika postupně během toho dnešního večera, anebo během toho dnešního rána, pokud posloucháte reprízu, bude postupně přitvrzovat a přinese spoustu zajímavých věcí. Aspoň myslím a věřím tomu pro ty, kteří mají rádi muziku z ranku Hard & Heavy. Dáme si speciál Petra Korála, dáme si spoustu novinek a dáme si spoustu novinek, ne, alespoň takových těch, které třeba nejsou v podobě vydané muziky, ale nějakým způsobem s tím souvisí a souvisí s aktuálním děním. S vámi je Standa Rubáš, přeju vám příjemný poslech a přál jsem vám ten příjemný poslech i v případě toho dnešního otvíráku, což, jak uznáte, není muzika ryze metalová, ale je tak na hranici hard rock, heavy metalu a všech možných dalších žánrů, protože tohle byly Hollywood Vampires. Za prvý jsem chtěl začít trošku zlehka, za druhý jsem chtěl utrousit jednu takovou zákulisní informaci, protože pokud jste fandové Alice Coopera a celé té party okolo něj, která se říká Hollywood Vampires, tak už dobře víte, že míří sem k nám. A nejenom sem k nám, že to turné vede po celé Evropě a že je mnoho možností, kam se na něj podívat, třeba si to spojit i s nějakou takovou delší či kratší dovolenou. No a když se podívám do našeho beatového speciálního šuplíčku, toho kouzelného, kde se objevují sami od sebe vstupenky, tak tam vidím, že tam lístky na Hollywood Vampires jsou. A jsou tam k nám i někam za hranice. Víc vám zatím neprozradím, ale jste-li fandové, tak byste měli být ve střehu a velmi pozorně poslouchat naše beatové vysílání, aby vám neunikla ta správná chvíle, kdy vám řekneme, jak se k těm lupenům dostat.

0: Beatu.
1: Dragon Force na Radio Beat a jejich Kingdom of Steel, to jsme byli v roce nedávném, tedy v roce 2024. Podstatně starší byla ta muzika, která tomu předcházela. Samozřejmě Master of Reality, album z roku 1970 od kapely Black Sabbath. Dva důvody k tomu mám. Jednak navážu na to putování a dovolené a výlety. Pokud byste se vypravili do Birminghamu a do místního muzea, tak už tam najdete vystaven ten Ozzyho trůn, použitý na jeho posledním velkolepém koncertě na té rozlučce, po které už tady s námi potom Ozzy dlouho nezůstal, tak tahle ta proprieta, tahle ten artefakt, ten tam právě vystaven už je, tak jak bylo slíbeno, aby připomínal Ozzyho, aby připomínal jeho muziku, aby fanoušci měli zase další důvod se podívat do Ozzyho rodného města. Zároveň pokud jste fandové Black Sabbath a navíc ještě čtení, no tak se můžete těšit, že bude vycházet Master of Reality v knižní podobě. Je to jeden z těch projektů, který se chystá a který by fandy, sběratele, navíc třeba ty, kteří vládnou angličtinou, aby si to mohli dát v originále. I toho Vergilia ve finále si můžete přečíst v originále, když na to přijde. No tak, abyste si mohli užít právě tuhletu věc. Proto jsem je taky zařadil do dnešního playlistu pořadu Hard and Heavy. Mám tam, jak jsem slíbil, spoustu novinek, spoustu nových singlů. Ten jeden z nich je na řadě. Jmenuje se Night is Calling. No a je to taková velmi speciální spolupráce. Na jedné straně kapely Dominum, která roste a chrlí do světa jeden single za druhým. Na druhé straně kapely, která se tam potom přiznává, protože ve chvíli, když se do ní zaposloucháte, tak to prostě rozklíčujete, že to nemůže být nikdo jiný než Battle Beast. Pojďme si to poslechnout.

sami na sobě. Už tady letos naživo, tak Accept slaví v letošním roce své kulaté výročí, což oni sami už spáchali. Teď to na Masters of Rock bude páchat Udo Dirkschneider, který bude připomínat desku Balls to the Wall. No a Balls to the Wall je právě i píseň, která vychází znovu v podobě singlu, vlastně podepsaná jako Accept a Přátelé. Mezi těmi přáteli, i kdybych to neřekl, věřím, že byste poznali hlas Roba Halforda, nevím, jestli byste na první poslech třeba poznali basu Rexe Browna, ale i ten se podílel právě na vzniku té nově vydávané a připravované muziky, která vyjde pod hlavičkou Accept, bude obsahovat muziku kapely Accept, ale právě bude doplněna o hromady a hromady hostů. Tak jedna z ochutnávek může být právě ta, kterou si pustíme teď.

0: rádiu Beat.
1: Na Beatu aktuálně novinka od Accept, ačkoliv, jak jsme si říkali, úplně Accept to nebyli, ale byla to nová verze jejich skladby Balls to the Wall. No a potom jedna z věcí, o kterých můžu, a v podstatě jsou to dneska skoro výjimky, tvrdit, že tohleto žádná novinka vůbec není. A dobře ji znáte. Jste-li fandové progresivních přístupů k muzice, zřejmě máte naposlouchány i Dream Theater, tak dobře víte, že Paralyzed, která právě teď na Beatu dozněla, takže už nějaký ten pátek přeci jenom vydaná je, protože je z desky Distance Over Time a ta vycházela v roce 2019. Tu jsme si pustili. Ještě mnoho singlů bude, ale já bych přece jenom chvilku zůstal i u té starší muziky. Navíc mě osobně to dělá velkou radost, když jsem procházel třeba nově vydávané rozhovory, které vyšly v tom uplynulém týdnu do světa. No tak jedním z těch, kdo se tam rozpovídal o své minulosti, byl i Tim Ripper Owens. Já vždycky říkám, že mě mrzí, že ty Ripper Years v kapele Judas Priest zapadly a nebyly uvrženy do zapomnění, protože muzika, i když ji nespíval Rob Halford, tak to byla tenkrát skvělá. Tim právě vzpomíná taky v dobrém na tyhle ty časy, kdy se mu splnil sen a stal se součástí téhleté velké legendy. Zároveň uznává, že v době, kdy on vstupoval do sestavy Judas Priest, tak že to byly ty nejhorší časy pro metal obecně, natož když v té chvíli střídáte někoho tak obrovského, jako je Rob Halford. Ale já si doma rád pouštím Jugulator a taky se rád pouštím Demolition a pustím ho i v tuhle tu chvíli. Vzpomeneme na rok 2001. Tenkrát vycházela tahle ta deska, která zvukově úplně uhybala z diskografie kapely Judas Priest, a to si pojďme říct, že od Rockaroli do Painkillera ten posun v žánrech tam byl obrovský, přesto se dalo ještě kousek ucuknout, a tak krom toho, že se měnil hlas téhle té ikony, tak se měnilo i vnímání fanoušků jejich muziky a budoucnosti. A to si pište, že to tenkrát byl takový docela humbuk okolo toho všeho. Do zpovídání tady je Hell is Home.

na Rádiu B. Judas Priest a Hell is Home z desky Demolition, to jsme byli v roce 2001, pak jsme odtamtud hupli zase směrem k té aktuálnosti a současnosti a roku 2026 a novým věcem, které vycházejí. I třeba v souvislosti s kapelami, které už tady u nás zahrály, hrají a nebo hrát budou. Tohle to byly Camelot, to jste jistě poznali, zvlášť tady fandové těch melodických odnoží metalové muziky. Ashen World je jeden z těch čerstvých singlů, který je krátce na světě, a tak jsme si ho mohli pustit i tady v pořadu Hard and Heavy. Další jeden single, o kterém to můžu říct, je teď aktuálně před námi. Ten je ale vlastně trošku speciální, protože už jenom, když řeknu, že si budeme hrát Amon Amarth a budeme si ho je hrát akusticky, tak už se leckomu muselo tady přizvednout levé obočí směrem ke stropu, protože to dohromady na první dobrou nedává tak úplně smysl. Když mi přišla ta zpráva právě o akustické muzice od Amon Amarth, tak jsem si říkal, jestli tam pánové nemají překlep. No ukázalo se, že nemají. Jedna z těch nových věcí je zároveň zajímavostí, jmenuje se Uphauf a zní právě takhle.

0: Beatu.
1: Pokud jste fandové nové muziky a nových kapel a nových písní a nových desek, tak si myslím, že si v tuhle chvíli užíváte víc než dost poslech Hard and Heavy, protože tady máme jednu věc za druhou, která patří do téhleté skupiny čerstvých novinek. Na druhou stranu, pokud rádi naopak máte takovou tu nostalgii a vzpomínání, tak bych řekl, vydržte, protože před námi je třetí díl speciálu zvaného To nejlepší z roku 1990 aneb významné desky, které slaví 35 let od vydání. To je náplň muziky, kterou chystá Petr Korál na tu svoji hodinku, která přijde po desáté. Já tady pro vás těch novinek mám víc než dost a taky jsem vás varoval a avizoval jsem to předem. Dali jsme si akustické Amon Amarth jakožto novinku z věcí Uphav, pak jsme si dali už tedy elektrické Corrosion of Conformity s novinkou nazvanou Bad Man. Taky máme za sebou jako otvírák kapelu Haken nebo po americku Haken a jejich Delirium. I to patří mezi čerstvé novinky a prostě po mapě můžeme teďko přeputovat do Itálie, do Arony, protože odtamtud původně je kapela, která se pojmenovala Temperance. Vznikly v roce 2013, v roce 2014 vydali svůj debut a od té doby fungují, koncertují, nahrávají a chystají novou muziku i novou desku nazvanou Arkany. Právě s tou souvisí i to, co si budeme hrát teď, tedy další jeden z nových čerstvých singlů, který do Beatu došel. A byla by škoda, aby jsme ho za čerstva neprovětrali do éteru, takže si pojďme dát věc nazvanou The Devil Sin Sin Sin.

Dobře, aby to nebylo pořád jenom o těch čerstvých novinkách, tak i na ty staré kousky v dnešním playlistu pořadu Hard and Heavy došlo, ale můžeme je klidně spojovat i s nějakým tím aktuálním děním, protože Temperance, o těch jsme se bavili, to novinka byla Monster od kapely Metal Church, už taky dávno znáte, od roku 2008, od desky This Present Wasteland, tedy z doby, kdy ještě se s členem téhleté sestavy, téhleté kapely, nebyl David Ellefson. Pravda, největší brázdu zanechala v Megadeth, na který dneska ještě taky dojde, ale od toho jeho průšvihu tak jako putuje tou rockovou a metalovou scénou a tu a tam někde zanechává nějakou stopu. V případě Metal Church zapadl do sestavy a zároveň už taky odehrál nějaké ty první koncerty naživo, kde se mohl představit. My jsme si pustili právě ohlédnutí za starými časy, jak jsem říkal, tak Monster je přeci jenom věc, už je nějaký ten pátek vydaná a to též platí i o tom dalším, co si tady budeme hrát. Nejprve hupneme do roku 680 a pak hupneme do roku 2016. Nejprve za Metallicou a potom připomeneme švédské Avatar.

Rádiu Beat. Sliboval jsem Metallicu a dali jsme Welcome Home a taky jsem mluvil o švédských Avatar. V jejich případě House of Eternal Hunt byla vzpomínka právě na album zvané Feathers and Flesh z roku 2016. Nápadně to tak jako podsouvá člověku do hlavy myšlenku, že už je to 10 let, co tahle ta deska vyšla, úspěšná deska. Do jisté míry by se o ní dalo mluvit jako o průlomové desce kapely Avatar a ta si zaslouží taky nějaké to připomenutí a oslavu. A protože plánovat se musí, tak si určitě stali velcí fandové těchto Švédů můžete do notýsku napsat 30. březen roku 2027 a možná se tak jako už dopředu podívat potom, kdy se začnou prodávat vstupenky, aby vám to neuteklo, protože se očekává, že v Royal Albert Hall bude vyprodáno. Toho 30. března roku 2027, tedy v příštím roce, se tady odehraje právě velkolepá oslava 10 let téhleté desky a Avatar chystají velkolepou show, což v případě téhleté kapely může znamenat spoustu velmi zajímavých a objemných a velikých a načančaných věcí, protože kdo byl někdy, byť na třeba úplně tam obyčejném koncertu kapely Avatar, tak musí mi dát za pravdu, že tahleta partička umí udělat velkou show. Máme za ně za sebou připravenou nebo odehranou vzpomínku a zároveň pozvánku na tenhle ten velkolepý koncert. Já tady v playlistu odškrtávám, abychom se mohli posunout k muzice další. Kdo sleduje web, Facebook, Instagram a všechny tyhle ty sítě, dobře ví, že teď musí být na řadě kapela Disturbed. Dáme si je, zůstaneme v kategorii takových těch novodobých přístupů k muzice a dáme si desko 10,000 Fists. Ta už je tady přeci jenom ještě o něco díl než nějakých 10 let.

Rádio Beat. Když jsem mluvil o tom, jak se Davidu Ellefsonovi daří v sestavě kapely Metal Church, říkal jsem, že i na ty Megadeth dneska dojde. Megadeth, kteří jedou turné a loučí se s fanoušky tak, jak slíbili. Zároveň ne vždy a všude se jim daří tak, jak by si to představovali, a třeba dění v posledních dnech a to pódium zaházené klímky kvůli zrušení koncertu na poslední chvíli, tak to je přesně to, co se mi teď aktuálně vybavuje v hlavě, pokud se zamyslím, co jsem naposledy o Megadeth kde četl. Ale protože tady nechci řešit tyhle ty věci a bulvár, pojďme řešit jejich muziku a pojďme řešit tu jejich rozlučkovou záležitost, desku, tu nejnovější, nejposlednější, která někdo říká, že název nemá, někdo říká, že se jmenuje Megadeth, ale v každém případě v obou verzích obsahuje i skladbu nazvanou I Don't Care. Tak ta je právě teď za námi, no a my se můžeme věnovat muzice, která je před námi. Už toho moc nezbývá, už se za chvilku budeme předávat kormidlo. Přeci jenom ještě jedna novinka mi tady zůstává pro dnešní večer, taková jakože osamocená a neodehraná, a byla by škoda jí nepustit, protože se blíží krom jiných i vydání nové desky kapely Devil Driver. S tou souvisí i ten čerstvý single Strike and Kill.

0: na beatu.
1: Nový dobří Devil Driver, staří dobří Fear Factory a Transgression z roku 2005, respektive skladba zvaná Spinal Compression, ta je právě teď za námi. Ještě dvě věci mám slíbené v playlistu, které nevynechám, a to je výlet do let 90. společně s Creator Desko Endorama a taky Dead a album The Sound of Perseverance, ale zároveň taky mám před sebou střídání stráží. Rychlý úklid a předání tady naší vysílací máně Petrovi Korálovi. Ten pravidelně v Hartnevi v tuto chvíli přichází, bere si slovo i playlisty a pro dnešek slibuje další jedno své ohlédnutí za tím nejlepším z roku 1991. Tak to si dáme v příští hodině. Davyho, toho vám myslím můžu slíbit taky s jistotou na závěr dnešního večera a popřát vám příjemný zbytek neděle. A nebo příjemné úterý podle toho, jestli se slyšíme v repríze či v premiéře pořadu Hard and Heavy. Tak jako tak jsme v půli skoro a vy si užijte tu půli druhou. Uslyšíme se zase za týden.

0: Beatu.
1: Hezký večer vám přeje Petr Korál. Sliby se mají a musí plnit, tudíž před malou chvílí začal třetí a zároveň poslední díl speciálu, který jsem nazval To nejlepší z roku 1991, aneb významné desky, které slaví 35 let od svého vydání. A začali jsme kanadskými Voivod a albem Angel Red. To byla další deska, která přišla po pomyslné trilogii tvořené fenomenálními alby Killing Technology, Dimension Hatteras a Nothing Face z let 87 až 89. Po těchto nadčasových, rychlovně experimentálních počinech Voivod najednou přišli s nepoměrně přímočarejší nahrávkou, aniž by se však zdali svého naprosto originálního zvuku, textu a celkového výrazu. Fanoušci kritika tenkrát byli zaskočeni, ale já bych řekl, že čas je nejlepší soudce a dnes vidíme, jak výborná deska Andělská krysa, tedy Angel Red, byla. Mimochodem, desku už natáčel basista Rocky, který skupinu nedlouho před natáčením opustil, takže baskytaru a také klávesy nahrál studiový muzikant Jean-Yves Thériault. A přecházíme k Bathory, kteří v roce 91, rok po fenomenálním počinu Hammerheart, přišli s dalším excelentním viking metalovým snímkem. Jmenoval se Twilight of the Gods. A samozřejmě i pro něj platilo, že Thomas Barry Forsberg nebo i Quarton si na toto album opět vše složil, nahrál a naspíval zcela sám.